0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: slib.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednu

místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. I've been

Cítím začiatok a cítím koniec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš,

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba hous, neříkej jim, čím se živíš. Kanura by s tebou aj zoudovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil, věděl.

Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.

0: Yeah, you should take it off.
1: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Like boom, boom. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: To je Natasha Bedingfield, no, kdybyste nevěděli třeba.
1: A my jsme...
0: Velká hitovka. My jsme tu.
1: My jsme... Tak, tady bych to uzavřela, ale je to někdy je to víc než dost.
0: No, právě. Dobré ráno, šestá Ahoj. Hodina odbyla právě teď a tím pádem začíná ranní Bon Appetit!
2: Počasí.
0: No a jak dneska bude, tak to jsou pozitivní zprávy pro vás, kteří budete chtít třeba jít na pivo, na zahrádku, protože dneska v Ostravě jasná obloha po celý den, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia. No a na horách, pokud tedy budete chtít pivo na horách třeba, jo,
1: třeba
0: pít,
1: proč ne?
0: Proč ne? Tak tam v maximech 24 stupňů Celsia, polojasná obloha.
1: Mm-hmm, třeba na prašivé, ne, prašivá, no to není.
0: Ondra, třeba klidně na prašivé,
1: počkej,
0: ale
1: ne, počkej, nemě přemýšlet.
0: Tam se pije dobře pivo, pozor.
1: Na Ondřejníku mají třeba borůvku, tak to jsem chtěla říct, tam je chutná.
0: Jo takhle, no, tak klidně, jako kdekoliv. Borůvka, i na Lise to dneska bude stát rozhodně za to. Tak na zdraví, už teď. Dobré ráno.
2: Fresh zprávy.
1: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dlouhodobě kontroluje kvalitu ovzduší. Měřící stanice jsou rozmístěny na různých místech ve městě. Od začátku roku jedna ze stanic funguje na jihu. Přesunuta byla z Poruby, kde už splnila svůj účel při vyhodnocování dopadů prodloužené Rudné. Aktuální údaje z měřící stanice mohou zájemci sledovat na webových stránkách www.zuaova.cz. Dobrovolní hasiči z Vlídku Místku opět potvrdili, že patří mezi absolutní špičku. Na soutěži v Ostravě obhájili loňské vítězství a pokud se jim podaří zvítězit i příští rok, tak pojedou na mistrovství České republiky. Mistrovství republiky se totiž koná pouze co dva roky. S třígolovým náskokem pocestují fotbalisté Baníku na sobotní vyprodanou odvetu, protože v prvním utkání svěřenci Josefa Dvorníka porazili ve Vítkovicích Táborsko 3-0. Všechny góly padly ve druhé půli, no a hráči Baníku tak fanouškům zlevnili pivo o 9 korun. Gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a pěkné ráno taky na cesty přejeme, pokud tedy teď zrovna cestujete do Ostravy po Místecké z Frýdku Místku, tak počítejte s lehkým zdržením třeba u výjezdu na centrum, ale nic zásadního se neděje, dopravní komplikace jakožto dopravní nehody nehlásíte. Děkujeme za to, jezděte opatrně, jezděte s Freshem a přejeme dobré ráno.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: a mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio.

0: Možná to má jedinou drobnou vadu na kráse, to, že Baník včera vyhrál 3-0, a to tu, že Baník vyhrál 3-0 až vlastně v té druhé půli zápasu, protože to pivo, které zlevňovali s každým gólem minus tři kačky, se vlastně zlevňovalo jako až tak na konci, chápeš, jo? Takže no, tak mohlo to být už od dřívějších minut, aby si to fanoušci víc užili, ale jinak skvělý výkon, gratuluju.
1: Dívej, úplně v kterou, já jsem včera kolem městského stadionu projížděl později k večeru a musím teda říct,
0: a ještě
1: že jsem...
0: tam byli.
1: Byli a byli, jo, takže podle mě to nikomu nevadilo, že pivo bylo levnější až od druhé poloviny. Úplně v pohodě, důležité jako říct je to, že Baník vyhrál po dlouhé době za... v úvozovkách 3 body, protože to bylo velmi důležité porazit Táborsko včera u nás doma. No teď se hra přesouvá do Tábora přímo,
0: sobotu.
1: Takže tam je třeba si to uhájit a tím pádem my se končí. Baník uhájil nejvyšší fotbalovou ligu.
0: A vy na tom máte asi velký podíl zásluhu, teď mluvím k vám, co jste tam byli, nebo nějakým způsobem Baník podporujete, protože jsme s Honzíkem zkoukli video, na kterém podporujete ten Baník, vyjadřujete se k tomu, držíte jim pěsti, je to takové jako hezké, že jde fakt vidět, že tady lidi ten Baník milujou.
1: Bylo to dojemné, bylo to velmi dojemné. Já mám teďkom takovou, já mám husí kůži, protože je to fakt jako pěkné, když vidíš, že i když se nedaří, tak to prostě funguje. My ve Vítkovicích máme takový jeden chorál, jo, jako hokejový Vítkovicích. Aha. A ten chorál zní, je nádherný taky, jo. Ať se daří, anebo ne, v srdci náš klub zůstane.
0: A to asi se dá aplikovat,
1: tak
0: jo,
1: to je,
0: v tomhle případě. Ale nemáš, že si no. Konečně se ti ty chlupy vyplatily.
1: No, tak chceš to vidět na zádech?
0: No právě, že to, já to vidím, jak se ti...
1: Skrz tričko,
0: no, jak se ti to není i zvedá tričko, tak jak se to tak z dvou... Já nevím,
1: tak,
0: jak to...
1: Harry Styles, jo?
0: Já na to možná přijdu, než skončí.

0: Kdyby jsme měli tyto velké jména převést do češtiny, jak by se tady jmenovali v Česku Calvin Harris a Ellie Goulding?
1: Já myslím, že Kamil a Eliška.
0: Kamil Harák a Eliška...
1: Eliška Goldínová třeba.
0: Goldínová, jo.
1: Nebo Goldínová, ať je to jako správně.
0: Goldínová.
1: Jo.
0: Tak jo.
1: A nemusí to být jako Kamil. Kamil mě napadl první, ale mohl by to být třeba...
0: Kelvin by
1: Kevina tady úplně nemáme,
0: ne,
1: že?
0: Kelvin je asi nejblíž k tomu Kamilu.
1: Je, ale...
0: to už je jiný. No nic, tohle máme vyřešené. Dobré ráno, přejeme všem, kteří poslouchají. Ranní bon appetit. Moni, tak jaký byl včerejší tvůj den? Ty jsi tady totiž sténala včera. Říkala si...
1: Prosím.
0: Počkej, já to dokončím.
1: No to doufám, že ne právě.
0: No a ty jsi říkala, dneska moderuju, těším se strašně, ale mám toho hodně.
1: Tak jak to dopadlo? Dopadlo to dobře.
0: Hotovo,
1: šmitec. Vyřešeno, měla jsem toho hodně, že jsem sténala, to si teda nepamatuju, ale pokud mám takové projevy v rámci stresu,
0: tak
1: asi toho opravdu na mě bylo moc. Jsem si potřebovala odložit, moderovačka po rubě dopadla skvěle. My jsme uzavírali letošní sdílko, což je taková jako ostravská platforma, která podporuje řemeslné a vlastně i jiným směrem postavené umělce a obchodníky, kteří se snaží projevovat svůj talent a dávat o sobě tímto způsobem vědět.
0: A proč jsem tam nebyl já?
1: Honzíku, možná příští rok.
0: Já mám plno talentu.
1: Konkurence je vysoká. Jo. Jsou to teda lokální tvůrci a lokální lidé. My jsme uzavírali sbírko tím, že jsme to slavnostně, já nevím, odpískali, když to řeknu takhle, třeba i s kapelou, která tam hrála, s výbornou kávou, já jsem třeba měla Flat White z Ovesného, jo, s míchačkama, které tam byly a byl letní super den.
0: Jasně.
1: Takže za prostě mě paráda. Úspěšné
0: a já
1: to bylo.
0: A já jsem si říkal, proč ty jsi dneska taková plná energie?
1: No já jsem hlavně,
0: jsem si původně v tom samém si, no, v čem včera?
1: No to jsem zrovna nechtěla, ty jsi zmínil, ale budíš, já jsem byla celý den na sluníčku, tak mám všude tu sluneční alergii. Že jsi z toho nevšiml.
0: Já jsem chtěl říct, že máš...
1: Je to sluší, dobře.
0: Ano, mám pěkně opálenou hruď. A mimochodem, jestli je to uklidní, tak já jsem taky v tom stejném, čem včera.
1: Jo, ale tak to není jenom včera, že jo? To máš celý týden, ne? Počkej, co bylo včera?
0: Trenky jsem si včera vyměnil.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Baník to dal, takže gratulujeme. Škoda, škoda, že to nedopadlo.
1: Že to nedopadlo
0: takhle skvěle i v hokeji, no. Takhle, víš, jako naši jako, výhrou.
1: Takhle, my jsme neměli strach, že bychom nepostoupili do čtvrtfinále, ale to vůbec ne, jo? Tedy mluvíme o hokejovém mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos koná ve Švýcarsku, v Curychu a ve Friburgu. Dámy a pánové, základní skupina dohrána.
0: Jo, my jsme skončili třetí ve skupině, takže nás teďka čeká to stěhování do Curychu.
1: Ano.
0: A potkáme se s Finskem.
1: Ano. Ano, ano, ano. Zítra v 16:20 startuje utkání Finsko-Česko, tedy čtvrtfinálový souboj, kde Češi budou hrát proti týmu, proti? Který se umístil na druhém místě, opačné tabulky, jo? To znamená, že soupeř asi těžký, jo, ale nereálný. Ne nereálný, tak.
0: Tak. Okay.
1: Ne nereálný, protože my jsme už Finsko jednou porazili.
0: Jednou v životě nebo jednou?
1: Ne, já bych to dokončil. Ve čtvrtfinále jsme ho už jednou porazili. A je to tuším 11 let zpátky v Praze, když jsme hráli, tak ano, opravdu 5-3 jsme porazili Finsko tehda, jo?
0: Tak snad si to pamatujou i naši kluci.
1: Snad jo, snad jo. Ono, mimochodem, jako celé to postavení toho čtvrtfinálového
0: Pavouka
1: je takové zajímavé, protože Kanada hraje se Spojenými státy. Wow, takže buď postoupí Kanada nebo USA. Norsko hraje s Lotyšskem, to je největší překvapení. Mm-hmm. Jo, jeden z těchto týmů prostě bude hrát o medaile. Neskutečný. Mm-hmm. A Švýcarsko, suverénní Švýcarsko, které letos nestratilo ani bod, hraje se Švédskem.
0: Nádhera.
1: No. Tak je to prostě krása, no. Tak uvidíme. My klukům budeme držet pochopitelně palce. Zítra v 16:20 startuje čtvrtfinálový souboj Česko-Finsko. Prosím vás, frešáci, pokud můžete i vy, tak rozhodně na dálku nebo jakkoliv myslete na kluky.
0: Jo, no víte co, by bylo možná fajn zajistit si místo na nějaké té zahrádce. Oni jsou i oficiální fanzóny. I ty méně oficiální.
1: I ty neoficiální.
0: Ale otázkou je, jestli ještě bude místo, protože jsem to viděla včera, že všude plno.
1: No ne, já budu doma. Já budu doma v klidu se svým jedním pivem v každé ruce. A
0: jedním pivem v každé ruce tak to ještě si to dodám.
1: A bude to fajn, takže zítra nezapomeňte. 16:20, souboj Česko-Finsko. My držíme palce a uvidíme, jestli i my si třeba letos zahrajeme o nějakou tu medaili, no? Chtěla by si medaili, Moni?
0: Určitě, Honzi.
1: Jakou?
0: No tak jakou asi? Kulatou!
1: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Perní.

0: Nechci to slyšet, nechci.
1: Počkej,
0: jsem včera v tom presu a v tom vzdychání asi zapomněla odvzdychat do trafiky a vsadit si.
2: Já chtěl jsem se tě právě zeptat, jestli si myslíš, že máš dneska fajn den.
0: No, měla jsem fajn den, si promluvil.
2: Jo, tak promiň.
0: Promiň, nestačí. Já chci jméno,
2: pozvu
0: adresu.
2: Pozvu tě na kávu.
0: Ale ty mě nezajímáš.
2: Frešáci
0: mě
2: v Česku
0: paprda, kdo
2: oficiálně
0: to byl?
2: Padla rekordní výhra v loterii Eurojackpot. Chceš to vám to říct?
0: No, tak to řekně, to máme za sebou.
2: Dobře. V Česku oficiálně padla rekordní výhra v loterii. Sázkař ve hře Eurojackpot vyhrál celkem 2,911 miliardy korun.
0: No, to snad není možné tady to jako.
2: Takže bezmála 3 miliardy. Bože můj.
0: Co s tím
2: já
0: bude
2: musím
0: dělat?
2: Musím zavolat mamině, jestli to
0: ne,
2: není ona.
0: Ne, nebyla to určitě ona. Věř mi, že kdyby jo,
2: ona to taky
0: tak už by tě poslala pohled.
2: Jo, anebo by mi poslala třeba aspoň 10 milionů.
0: To si nemyslím.
2: Jako drobné, víš.
0: Jako, no, to si, nemyslím si, že hned. Ona teď odletěla, jo? Pokud to byla ona, aby se
2: tak
0: aklimatizovala.
2: Počkej, já mám na ní nastavenou polohu v mobilu, tak
0: počkej,
2: já se podívám.
0: Já se taky podívám na své rodiče, já než bych měla polohu, ale napíšu.
2: Tak, mamka je...
0: Tak.
2: Kde je?
0: Zjišťuji, kde je mamka.
2: Mamka je high ve Slezsku.
0: Dobře, no tak to je v
2: takže
0: háji.
2: Nevyhrála, takže nevyhrála.
0: Tam je správně a...
2: Ještě tačka, vidíš? Ještě počkej, tačka mě...
0: Ještě mrkně na tačku. A mý rodiče nereagují, to znamená, že spí,
2: takže
0: a když
2: je všechno
0: spí,
2: v pořádku.
0: Takže to znamená, že nevyhrála.
2: Tak a tačka stará vesle do Ondřejnicí. Dobře, nic.
0: Jo,
2: takže
0: v pořádku,
2: takže nic, takže my jsme nevyhráli. Tak gratulujeme tomu, komu to padlo. Jako 3 miliardy? Co by si s tím dělala?
0: Možná jiní rodiče, hele. Tvoje maminka je v háji a tvůj tatínek na staré, nebo jak se to...
2: Ti to taky vyhráli.
0: Svět je v pořádku, no.
2: Svět je v pořádku, no nevím, tak tři. Hele, jako schválně, zamysli se nad tím, co by si dělala s 3 miliardama. Koupila by si...
0: On si těžká otázka.
2: Cokoliv, ty bys mohla koupit cokoliv.
0: Já vím, právě proto je to tak těžká otázka.
2: Možná, ty bys si klidně mohla koupit i mě.
0: Víš, co my pořád říkáme, jak by to bylo...
2: 3 miliardy by ti stačily, Moni, už na
0: určitě,
2: mě.
0: Určitě, říkáme, jak by to bylo skvělé, kdyby člověk ty peníze měl, ale já si myslím, že v tom konečném důsledku ti to ten život akorát strašně zkomplikuje.
2: No asi jo, ale znova opakuju, že by si za ty peníze mohla koupit i mě, to by tě stačilo.
0: Všechny si vás
2: ještě
0: koupím.
2: By ti něco málo dokonce zbylo.
0: To víš, že jo, hajzl teď máme na chodbě, ale měli bychom ho tady a 4.
2: A nebo bychom vysílali přímo ze záchoda.
0: Jo, klidně, já bych ti namontovala domů to studio, yeah. To by byla jistota, že bychom se slyšeli každé ráno včas. Klidně no i na toaletu, proč ne?
2: Tak za chvilku budeme pokračovat, sice jsme chudí, ale za to jsme fresh.
0: Ale máme charakter, viď?
2: Jo. Dobré ráno přejeme, zdravíme všechny, kteří poslouchají, zdravíme také mimochodem, pozor, to si nemůžu odpustit, Monio. Přišla mi skvělá zpráva, že nás poslouchají ve školícím středisku dopravního podniku Ostrava. Takže oni tam učí nové adepty řídit tramvaj, jo, na simulátoru a do toho nás poslouchají. To je nádhera, tak my vás zdravíme, přejeme dobré ráno. Pozor na to vykolejení, to je velký průser potom, no. To jo.
0: Bacha, snažte se, nedopadnete jako tady Honzík.
2: Jak jsem dopadl já?
0: No v rádiu.
2: Tak dobré ráno, za chviličku pokračujeme. Jste na freši.
0: Pa, pa.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz
6: House Pro.
1: Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio.

0: tady. Tady a teď cítím léto. Nevím, jak ty Moni, ale já teda rozhodně ano.
1: Je to, má to krásný vibe.
0: Jo, jsem na pláži, víš, piju kokosové mléko.
1: Ze všeho, co jsi mohl vybrat, piješ kokosové mléko. Cítím progres a taky, že tady někdo pěkně kecá. Jukebox Fresh Radio. Ale nevíš, jak kokos vypadá. Teď.
0: Rozhodně nekecám v tom, že jukeboxy jsou tady a my hrajeme na přání. Tak co, komu, kde, proč a jak? Klidně zahrajeme i na pláž, klidně zahrajeme do práce, zahrajeme do auta, no prostě kdekoliv, kde to zrovna teď budete potřebovat.
1: Tak my jsme připraveni, respektive náš odbavovací systém, náš WhatsApp taky. Budeme vděční a toužíme po vašem hlase, to znamená, že bereme jenom hlasové zprávy.
0: Tak dejte vědět.
2: Pošli hlasovku 77 337 100.

0: Pojď, pojď.
1: A teď nám to ukáž.
0: Fireball! Dobré ráno! 5 hodin už není, ale je 6.53. Jsou tady Juboxy Fresh Rádia. Tak co, komu, kde, proč a jak? Jak zkazů přišlo pár, děkujeme třeba Aleně, která píše, zahrajte prosím všem na naší dědinu, posloucháme od rána.
1: Dědinu, kam to je?
0: No, já nevím, tady nenaslala, jakou dědinu má na mysli. Můžeme myslet třeba, já nevím, můžeme myslet třeba Havířov.
1: No určitě, no. Já si myslím, že Havířov to nebude, ale tak co by ne.
0: No tak jedno, dědinu. Zdravíme na dědinu a zdravíme taky Dana.
2: Dobré ráno, fešáci. Zdravím vás a v dnešním juboxu bych vás poprosil, jestli byste zahrali jednu super pohodovku od Robina Schulze a je to písnička Sugar. Strašně se mi líbí ten její videoklip. Tak díky, zatím čaute.
1: Čau.
0: Není zač, tak...
1: Zahrajeme, ovšem pozor, my to ještě i pošleme Honzovi. Jo?
0: Mě?
1: Honzovi, ne, Honzovi a teď to bude do toho Havířova, ale...
0: Na dědinu.
1: Bude to zamírně. Honza má dneska zubeze.
0: Ajajaj,
1: no jo.
0: Tak písnička Sugar, teda
1: a
0: nevím, jestli je příhodná, no.
1: Řekl, že mu to jedno, nebo píše, že je mu to jedno,
0: prostě
1: že jenom
0: ať
1: potřebuje,
0: ho podpoříme.
1: Tak, ať ho podpoříme, jo. Přesně.
0: Tak Honzíku, zdravíme na dědinu do Havířova, ať ti nic nevrtá a otevřete tu pusu. Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Počasí!
5: Počasí!
6: Počasí!
5: Počasí.
7: Dobré ráno přejeme, pokud tedy řešíte, jak se dneska třeba obléct, jo, stojíte u šatníku a říkáte si, mám si tu mikinu vzít, no tak si ji rozhodně neberte, protože dnes v Ostravě maxima 26 až 29 stupňů Celsia, jasná obloha po celý den. Děkujeme, že už teď nám posíláte, jak kde je, ve Frýdku místku už teď měří 21, tak zdravíme do Frýdku a hezký den.
4: Fresh zprávy.
5: Fresh zprávy.
8: Fresh Radio, bon appetit a taky 2 minuty po 7 jsou tady zprávy. Blíží se den dětí a ten bude oslavovat i ostravská zoologická zahrada. V pondělí 1. června se mohou návštěvníci těšit na malý dárek a taky pohádkový les. Speciální program bude v zoologické zahradě probíhat i o posledním květnovém víkendu a bude věnovaný outloňům, jediným jedovatým primátům světa, kteří se však i přesto stávají oběťmi své roztomilosti. V Háji ve Slezsku se v pondělí odpoledne srazilo auto s cyklistou. 54letý muž byl po nárazu v bezvědomí. Svědci ho museli na místě resuscitovat. Záchranářům se nakonec podařilo jeho srdce znovu rozběhnout a vrtulník ho v kritickém stavu transportoval do nemocnice. Policisté žádají svědky nehody o bližší informace. Oznámení o nehodě přijalo operační středisko před 16. hodinou. No a Česko-Kanada 2-3. Končíme třetí ve skupině, čeká nás stěhování do Curychu a taky utkání s Finskem. A ty se mě nesměj, prostě až budeš taky alergik, tak uvidíš.
4: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava.
8: Hej, solidarita tady kolegy, že místo, aby pomohl, tak čumí, jak se tady dusím. A teď má sám co dělat.
9: Já se strašně omlouvám.
8: Nemáš za co prostě, jsi mladý a blbý, to je patří životu.
7: Dobré ráno taky na silnice v metropoli, děkujeme za to, že jezdíte docela opatrně, pozor, jenom v Mošnově u Nového Jičína se při výjezdu ze silnice 454 srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou policisté i záchranná služba, počítejte, že se tedy můžete zdržet a doporučujeme toto obět přes sedlnice. Další komplikace minimálně tady u nás v Ostravě nehlásíte, díky za to, jezděte opatrně přes Českobratrskou, kde si možná postojíte do 5 minut. Tak stejně i Výškovická ulice, ale

0: Máte rádi divadlo a humor?
1: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
0: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
1: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
0: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
9: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Hrom. Hrom znamená thunder.
1: Vlastně. No jo. No jo, velký hrom přišel do života taky mému oblíbenému zpěv. A já se pozor.
0: Big Ben teorie.
1: A pozor, já se za to jako nestydím, jo? Někdo mi říká, ty si chlap, koukáš na Ordinaci a posloucháš Miraje? Něco je s tebou špatně. A já říkám, no není. Není, já jsem naprosto v pohodě. Takže ano, koukám na Ordinaci, včera jsem viděl nový díl, jo, úplně v pohodě. A dokonce ano, poslouchám Miraje a mám ho vážně rád. Jako. A nestydím se za to, je to v pořádku. Naprosto.
0: My jsme pochopili, že si včera zapíjel velkou životní událost, která tohoto zpěváka frontmana kapely Miraj potkala.
1: No tak zase tak jako to neřeší.
0: Neřešíš, já myslím, že se napil určitě, důvod si vždycky najde, ty ho rád přivítáš. Miraj a Sára, prosím vás, na světě přivítali svého potomka. Je to syn teda Jonatán.
1: Jonatánek.
0: A na...
1: A dabuje ho Lábus? Pardon, já se omlouvám.
0: Svému oblíbenému zpěvákovi tady takové jako vtipky hážeš.
1: A Lábus je můj oblíbený herec zase, víš?
0: Dobrý. Ruka v ruce. Prosím vás, k tomu velkému počinu Miraj taky vypustil song, který složil pro svého syna. Poprosila bych tady ukázku, jestli by sis mohl.
1: No jistě, pro tebe, Moni, pro tebe cokoliv.
0: Ale spíš pro ně, já jsem slyšela už. Jo, tak jenom abyste věděli, o jakém songu teď mluví celá Česká republika. To je on.
1: Mně se moc líbí, že vlastně tam to srdíčko je takhle nastavené, že on stejně jako Rytmus třeba kdysi prostě složil písničku pro své dítě, to je nádhera. Já přemýšlím, jako jak budu reagovat potom já, až se mi bude rodit dítě, jestli třeba udělám repovánky na to téma, víš, nebo jenom složím básničku třeba.
0: Já myslím, že se nejprve zvedneš ze země, potom co jsi tam omdlel.
1: Já tam nepůjdu.
0: Samozřejmě, ty to budeš jistit ze zálohy.
1: Já se na to dívat nebudu.
0: Však co, ty už si právě udělal dost, že?
1: Tak já přijde vám, že jsem udělal málo, já tam nejdu.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: A tak Miraje si dáme. Ale.
0: Dáme si od Miraje.
1: Dáme si dopis.
0: Jaká, že to bude?
1: To je dopis.
0: Ok.
1: Třeba pro toho malýho, víš, to je ještě těžko říct, pro koho je. Nebo pro mě, pro věrného fanouška. Mm-hmm.

0: 7.21, dobré ráno na Freshe, posloucháte na ní Bon Appetit, Monika a Honza. Řešíme tady téma, že Mirajovi se narodil první potomek, Jonatán, a složil na to téma písničku.
1: Jo, ano. To z tvých úst to zní tak jako hezky. To je pěkné, že to jako, prožíváš.
0: Jako jak? Nebo Jonatán?
1: Ne, tak Jonatán. Jonatán je Jonatán. Nebo Jonatánek.
0: Nevidím
1: proč?
0: Psa prostě.
1: No tak Macha Šebestová, že jo, Jonatán. No,
0: právě.
1: Jako co by ne. No, ale ty jsi říkal něco o Jirkovi Labusovi, že by ho mohl dabovat, ale přece Jonatán, jak je Macha Šebestová, tak Jonatán přece se nějak jako neprojevuje, ne?
0: Já nevím,
1: on nemá dabing.
0: No právě, že ne, ale já nevím, proč napadl Jirka. Jirka Lábos, nevím, proč napadlo.
1: Proč ne třeba na Bohdalovou? To má taky něco odkecáno.
0: Ta s rákosníčkem tam
1: přesně.
0: Plantala, no. Nevím, proč napadlo Jirka Lábos, nevím. Tak Jirka Lábos je velký dabér, on daboval nějaké zvíře, nedaboval? Teď jako nechci kecat, ale já si myslím...
1: Možná krysáky minimálně, ne? Přece.
0: Já si myslím, že Jirka Lábos nějaké to zvíře daboval.
1: Jirka Lábos, dabing zvířat, jo?
0: Tak dávej, koho?
1: Tak třeba. Ale jo, Tom a Jerry, to daboval, to si pamatuju Toma v tom animovaném filmu. To si pamatuju, to mám totiž docela doba.
0: Tak tohle nevím.
1: Doba ledová, tam přece toho Lenochoda, ne? Toho Syda, nebo jak se jmenoval.
0: Syd, já si taky myslím,
1: si
0: že to...
1: pamatuju.
0: Asi ano. No,
1: a víc asi nedáme, Honzi, dohromady bez pomocí AI, podle mě.
0: Nějakou klasiku, já měl za to, že daboval nějakou klasiku.
1: Nebo... Počkej, já se
0: a kdo daboval Jerika u Hurvínka?
1: Já se,
0: to nebyl Lábos,
1: já se podívám. No, AI taky nabídla to, co my jsme byli schopni vygenerovat z hlavy. Kdo daboval Hurvínka?
0: No, Jerika v Hurvínkovi.
1: Dobavil, ty Jerik přece dělal...
0: No právě, jako... tak někdo to dělat musel, ne? Nebo to dělala ty? Ukáž?
1: No ne, ale
0: udělej to ještě
1: to...
0: jednou. A zkus pokrož. Máničku ještě.
1: Ale prosím tebe.
0: Zkus Máničku.
1: Ale Hurvájs. Pokoj mi dej.
0: To
1: je zase Hurvínek.
0: No jo.
1: Nenaboval Jerika, no. Ne, tak Lábos tady opravdu není.
0: Není? Tak jsem si to spletl. Ne, počkej, nedaboval Lábos nahoru Ju a Hele? Nebo někoho z těch...
1: Ju a Hele, ten zelený byl Lábos.
0: Že jo?
1: Podle mě.
0: A mám to. A tak to, proto se mi to pletlo. No, jo. Proto se mi to pletlo.
1: Tak konečně jsme se dostali k jádru pudla, jo?
0: A nehrál nahoru Lábos i v Mach a Šebestová v tom filmu?
1: V jakém filmu?
0: V tom filmu.
1: Mach a Šebestová.
0: Ve filmu napiš?
1: Šebestová.
0: Ve filmu?
1: Ve filmu.
0: Je tam Janžurová, Fialová tam hrála. Kdo tam ještě? No, podle mě tam hrál i Lábus.
1: Jo, hrál tam Lábus. A měl vedle sebe Jerika. No, měl vedle sebe.
0: To se plet.
1: Jo, promiň.
0: Nechme to být. Zavařili jsme hlavu dost. Pokračujeme za chvilku dále. Dobré ráno.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
7: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava.

0: Rudimental, taky Regan Woman, pěkné, dobré ráno přejeme, frešáci, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je 7 hodin a k tomu 35 minut, jestli je vaše tělo nastavené na to, že dneska bude krásný teplý den. Máte pravdu, bude krásný teplý den?
0: Bude, aha. Možná to tak jako někomu nepřijde, ale pro mě je to symbol. Pustím ti písničku, začátek písničky.
1: Tak pust a než to uděláš, tak kdyby někomu fakt bylo hodně teplo, tak pomáhají takové ty věci jako nohy v lavoru.
0: Aha.
1: Když nemáte v práci klimu, což by v těchto dnech mohlo být peklo.
0: Jasně.
1: Časté procházky někam mezi stromy, ideální je to včera, jak jsem byla na té Floridě v Porubě, tak tam krásně profukovalo, taková přírodní klimatizace tam byla.
0: Takový rozprašovač, že?
1: Nemyslím teď vodní prvky, myslím normálně, aha, že jsem stála u stromu, víš? A
0: to je krásné, stála se u stromu. No, pojďme zpátky, my u toho letního počasí zůstaneme, protože to k tomu jakoby docela patří, ale mám pro tebe hádanko, Moni, dnešního rána. Schválně, jestli uhodneš, jo. Pustím ti začátek písničky a ty musíš vědět, nebo podle toho jako mi říct, kdo má dneska svátek.
1: No, okay. Dobře. Okay, ale na mě je fakt teplo a to na mě má vliv.
0: Ne,
1: Moničko, na mě to má vliv.
0: Zvládneš to, není to těžké.
1: Zvládnu to i já, jo.
0: Poslouchej dobře.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Tak co, už víš?
1: No zatím ne.
0: Zatím nevíš?
1: Valdemar.
0: Ano, Valdemar.
1: To jsou slavíci z Madridu.
0: Slavíci z Madridu. 27. květen je středa 2026 a svátek dnes slaví Valdemar. Tak pokud nějakého Valdemara třeba znáte, tak mu popřejte. My úplně nemáme teď dobrou vzpomínku tady v Ostravě na Valdemara, protože ten oblíbený bar, který byl u obchodního centra Lasso, je bohužel zavřený.
1: Už není, no.
0: Ale pozor, je tady jedna zpráva, přece jenom, kterou bych chtěl šířit dál mezi Ostraváky a patrioty. Ten bar je možno si pronajmout, nebo respektive ten prostor je volný. Mm-hmm. Procházel jsem kolem něj zhruba Moni týden zpátky a bylo ve výloze, jakože nabízíme možnost pronájmu tohoto prostoru.
1: A pamatuji si, Honzo, nebo Honzíku, myslím si, tě musím jako to předcházet. Pamatuješ si, když my jsme se ještě na začátku, když jsme spolu začínali vysílat, bavili o tom, co bychom chtěli a že jsme přemýšleli o tom, že by nás oba bavilo mít jako nějaký právě bar nebo nějaký podnik, který bychom vedli.
0: Kabaret nebo něco.
1: No, jako je fakt, že kavárna. Já si to představit můžu.
0: My jsme chtěli kavárnu hlavně, já si pamatuju, že jsme mluvili o kavárně, že bychom chtěli kavárnu.
1: Já jsem mluvila teda o kavárně, že by se mi líbilo mít takové nějaké místo, že bych tam chtěla zaměstnávat lidi, na kterých mi záleží, pochopitelně bych je chtěla i uživit, takže by to musela být prosperující firma a
0: jedině,
1: kavárna.
0: Jasně,
1: a moc bych si přála mít takové své místo, které bych si vybudovala k obrazu svému. Tak,
0: jdem do toho?
1: Jako my dva, jo.
0: A přejmenovali bychom to u Moniky.
1: A proč jenom u Moniky?
0: No nevím, tak já to nepotřebuju být.
1: Rovnou tam můžeme říct bon appetit, ne?
0: A nebo,
1: jako vidět.
0: A nebo počkej. Ale to je dobrý nápad teda.
1: U Moniky a Honzy třeba.
0: Tak frešáci, kdo jde do toho s náma?
1: A kdo jako investor?
0: A kdo nás založí?
1: Aha, tím jsi měl začít.
0: No. Tak jenom, abyste věděli, dneska slaví svátek Valdemar. Přejeme všechno nejlepší.
1: Jo.
0: A dobré ráno.
1: Ten borec, co vyhrál ty 3 miliardy, nevíš, odkud je? Není náhodou z Moravskoslezského kraje?
0: No nevím.
1: To se nám docela šiklo. No nic.
0: Zjistíme. Tohle zjistíme.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Je vlastně úplně jedno, jestli si vyhrál Eurojackpot, nebo si Valdemar, nebo se jmenuješ třeba Tomáš, to je vlastně fuk.
1: A nebo vyhraješ tady v našem kvízu naopak, protože i to je radost, i tam máme krásné výhry. Dobře, nejsou to 3 miliardy, ale tak jsou to 2000, že? Taky nenajdeš na cestě.
0: To ne, no, to ne. 2000 korun už opravdu ne. A tento týden, pozor, rozdáváme 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina, kde se mimo jiné za tu dvojku můžete nakoupit vlastně jako de facto cokoliv.
1: Co chcete. Co tam se to vztahuje na všechny, podle mě, obchody, takže klidně i do kina, myslím, že byste mohli uplatnit.
0: Jak když chcete. Na to přijde, tak si můžete nakoupit týdenní nákup v Albertu za tu
1: třeba,
0: dvojku.
1: Klidně, jo, nebo nevím, jo. Pozvat a sednout si na kafe, nějaké hadry, je to na vás, je to na vás a příznivá je situace více než kdy jindy. Protože vlastně z pondělka nemáme nikoho. Včera se probojoval Jirka, takže hledáme třetí den v týdnu vlastně teprve druhého finalistu.
0: Je to tak. A proč to říkáme? No, říkáme to vlastně proto, že víme, že za chviličku to vypukne. Za chvilku budete mít možnost zavolat tady k nám do studia, tedy hned po tom, co zazní signál, a probojovat se do pátečního finále.
1: Připrav se, hrajem.
0: Za chvilku? Za chviličku.
1: Za chvilinku.
0: Buď s náma, dobré ráno.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Becky Hill, Monika Dudová a Honza Pernický. A kdo dál? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Vojta.
0: Vojto, čau.
2: Ahoj, Vojto.
0: Odkud voláš?
1: Teď zrovna volám ze Stvinova.
0: Jsi na nádraží?
1: Jo, je to super. Běžím do práce.
0: Výborně, no, tak jo, fajn. Tak my tě zdravíme, tak je to super, že jsi dovolal. Kvíz naopak je jednoduchý, vlastně docela dost jednoduchý. Položíme ti 10 otázek, ty máš minutu na to, aby si na všechny otázky odpověděl špatně. Dáš to?
1: Dám to.
0: Výborně.
1: Nebo tak nedám?
2: No, já myslím, že dáš.
1: Nevím, jaká je správná otázka.
2: A dívej se na to.
0: Teda ty seš mazanej. Vojtěchu, Vojtěchu. Dobře, tak jo, tady totiž neplatí pravidlo, že s pravdou nejdál dojdeš. Ne, ne, tady platí pravidlo, že čím více lžeš, tím více si blíž k páteční ceně. Pojďme na to, připraven, jdeme, 3, 2, 1, teď.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: A Vojto, jak dělá kukačka?
2: Která česká herečka namluvila rákosníčka?
1: Karol Abraham.
0: Čáp nosí děti nebo postele?
1: Draci.
2: Aha, dobře. Mm-hmm. Češi včera na mistrovství vyhráli nebo prohráli s Kanadou?
1: Vyhráli 10-0. Mm-hmm.
0: Komu říkáme uplakánek?
1: Někdo se pořád směje.
2: Co je méně, Vojto? 5x3 anebo 8+5?
1: 5x3 je méně.
2: Výborně, výborně.
0: Který den v týdnu dnes máme?
1: Neděle, prosím.
2: A prosím tě, co je to líbání?
1: Líbání to je okusování nohy.
2: Aha.
0: Dobře, výborně. Festival Beats for Love probíhá v červenci nebo v červnu?
1: V červnu.
2: Dobře. A doplně, 2x měř?
1: A se ucho utrhne.
0: Je to tak.
2: Proč ne? A Vojta jde do finále.
0: A jo.
1: Paráda, paráda, děkuju.
0: Super,
2: to první kolo máš za sebou, respektive tu první věc, to je probojovat se do pátečního finále. A teď už jenom vyčkávej v pátek, podobně časově jako dneska. Protože pokud budeme volat a vezmeš to v časovém limitu, tak je ta poukázka, ten voucher za dvojku do obchodního centra Forum Nová Karolina tvoje.
1: Paráda, budu čekat, děkuju.
0: Tak jo, tak nemáš zač, Vojto, měj krásnou středu, čau.
1: Pak jelejte krásný den, ahoj.
2: Děkujeme, budeme.
0: No a tím pádem máme jediné volné místo v zítřejším, v pátečním finále, a to je zítřejší, tedy čtvrteční kvíz naopak. Ještě jednou, Moni, bychom mohli připomenout, kam to vlastně tento týden hrajeme.
2: Děláš si srandu?
0: Ne, já ne.
2: A tvoje paměť teda... Ta je pořád na dovolené, mám pocit.
0: Tak kam? Ty taky nevíš teď, co?
2: Obchodního centra, Forum Nová Karolina.
0: Karolina. Já bych to utratil v
2: lékárně. Potřebuješ něco, nějakou stimulaci? Ne, já jsem chtěl, mozkové aktivity.
0: A ještě bych chtěl říct, že bych zbytek bych utratil v obchodu pro...
2: V jakém obchodě?
0: Fitness obchod.
2: Fitness obchod? Co by si koupil? Nutriční tyčinku?
0: Tyčinku...
2: A trenérku, ty... dobře, chápu.
0: Takže kvíz naopak zase zítra, jo? Díky.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. Počasí.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
2: 8 hodin, dobré ráno, dnes v Ostravě jasná obloha bez jediného mráčku, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, tedy doporučení pro vás, píte, píte, píte, píte, píte, píte.
3: Píte vodu, píte pitnou vodu.
2: Ne, píte pivo klidně, to je vlastně jedno, hlavně píte. Hlavně píte a chraňte se před sluníčkem, protože už včera bylo teplo, dokonce ve stínu jsem, nebo moje auto říkalo, že je 31, jo, jako tak těžko říct, ale bylo teplo. Tak
3: co potom
2: pozor.
3: Ti říkalo tělo, člověče?
2: No, tělo říkalo 46.
3: Pojďme na zprávy, je 8.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dlouhodobě kontroluje kvalitu ovzduší. Měřící stanice jsou rozmístěny na různých místech ve městě. Od začátku roku jedna ze stanic funguje na jihu. Přesunuta byla z Poruby, kde už splnila svůj účel při vyhodnocování dopadu prodloužené Rudné. Aktuální údaje z měřící stanice mohou zájemci sledovat na webových stránkách zuaova.cz. Dobrovolní hasiči z Frýdko-Místkoupit potvrdili, že patří mezi absolutní špičku. Na soutěži v Ostravě obhájili loňské vítězství a pokud se jim podaří zvítězit i příští rok, pojedou na mistrovství České republiky. Mistrovství republiky se totiž koná pouze co dva roky. Střígolovým náskokem pocestují fotbalisté Baníku Ostrava na sobotní vyprodanou odvetu. V prvním utkání svěřenci Josefa Dvorníka porazili ve Vítkovicích Táborsko 3-0. Všechny góly padly ve druhé půli. Hráči Baníku tak fanouškům zlevnili pivo o 9 korun.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Dobré ráno, 8 hodin přejeme i všem řidičům na cestách v metropoli. Zatím je to bez jakékoliv dopravní nehody. Ta dopravní nehoda, která se řešila minulou hodinu v Mošnově u Nového Jičína, je vyřešena. Tam je to v pohodě průjezdné. Průjezdná je i Ostrava. Pozor si jenom dávejte na Rudnou, kde před hodinkou jste zhruba na světelné křižovatce směrem na Havířov viděli stát bílou Oktávy, tak ať vás to nestojí zbytečně moc peněz. Dobré ráno, přejeme i nadále. Po 8 hodině pokračuje ranní Bon Appetit.
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No jo, no jo. Kvíz naopak dneska dopadl. Máme finalistu do pátečního velkého finále, ovšem rozdávat budeme dále. Co? To je otázka. Co tak pro vás můžeme mít? Co se tak asi v Ostravě v těchto dnech mnoha... Jo, přesně.
1: Co začíná? Co začíná dnešním dnem?
0: Aha. Řeší se, s kým tam půjdete, jo. Komu fandíte.
1: Jakou máš banku mimochodem?
0: Jakou mám banku?
1: Máš JAT?
0: No,
1: máš, viď? No, jistě, no, že máš.
0: Jasně, že ano.
1: A dneska budeš mít taky. Až do neděle.
0: To si píš, že to bude.

0: budeme mít všichni. Já doufám, že máte i prachy, když už máte. Jako ten, co vyhrál teď ty 3 miliardy, tak asi ví, kam se uloží, by the way. Ale to, o čem my se chceme bavit, je, že v Ostravě začíná velkolepý volejbalový turnaj,
1: pozor,
0: na který jste zváni.
1: Ještě bych možná klidně dodal světový.
0: No,
1: no ne,
0: je světový, protože tam budou elitní opravdu světové špičky. A my pro vás, čistě teoreticky i prakticky, máme lístky.
1: Ne.
0: Ale ano.
1: Ne.
0: Ale ano.
1: Moni, řekni to ještě jednou.
0: Máme lístky. Lístky
1: ne.
0: Pro ráno v Bon Appetit, to znamená 2 kousky, které někomu z vás za pár minut věnujeme.
1: Mm-hmm.
0: No, věnujeme. Dáme výměnou za něco.
1: Ale tak, aby to nebylo tak jednoduché.
0: Úkol.
1: Aby to nebylo tak jednoduché, jo. My máme v éteru připravenou písničku Burak Jetr Tuesday. Byť je dneska, co je dneska? Wednesday,
0: dneska je
1: že?
0: Wednesday,
1: to
0: zítra
1: nevadí.
0: Bude.
1: Zítra bude, no a tohle je Tuesday jako úterý.
0: Jako úterý, aha, promiň.
1: To, ale já si to taky pletu, buď v klidu. My máme připravenou, já vám ukážu, o co vlastně jde, vy určitě znáte, 100% ji znáte.
0: Tak, a na to my budeme čekat, že vy budete čekat, že se bude hrát
1: a my budeme čekat.
0: Zavoláte zpátky.
1: Jinými slovy, Monča to řekla jasně, prostě jakmile v éteru uslyšíte Buraka Jetra a písničku Tuesday, nečekejte na nic, volejte, protože máme pro vás 2 volné lupeny na JAT Pro Banka, nebo Banka Pro, tedy prostě plážový volejbal v Ostravě.
0: Jasně,
1: je to tady,
0: ale teď ještě
1: se.
0: Nevolejte, jo, už to zkoušíte, teď ještě ne, až
1: ještě
0: to bude oficiální.
1: Ne,
0: je to lupeny 2 na dnešní odpoledne, na dnešní závodní den, nebo dnešní
1: jo.
0: Část.
1: Zápasový
0: toho
1: den, prostě, přesně
0: prostě,
1: tak. Přesně.
0: Rozumíme si. Okay.
1: Rozumíme si, Burak je tady připraven, v playlistu bude hrát, to slibujeme, ale zatím třeba

0: Nevím, ale co pak nám to hraje Pernický? Perníku, co pak to je? Lidi, to náhodou burak, náš výhorní song.
1: To je Burak Jetr, to je Tuesday. Dobré ráno, jaký burak je na druhé straně.
2: Dobré ráno, tady Michael.
0: Ahoj, Michael. Michael, prosím tě, je důležité říct, jsi někde, odkud znáš a máš blízko do Ostravy?
2: Určitě.
0: Perfektní, takže to je dobře vidět.
2: Ostrava Zábřeh.
0: No tak o, super, Ostrava Zábřeh, takže se náš, takže se náš. A teď, by the way, proč vlastně jako voláš? Proč nás ostravuješ, nebo otravuješ, Bon Appetit?
2: Prosím vás, poslouchám a chtěl jsem si zasoutěžit. Šlo to.
1: No tak počkej.
0: Ještě nic nevyšlo.
1: Michalku, ještě nic nevyšlo, pozor, my ti to nedáme jen tak.
0: Jenom oficiálně zatím poslouchej, dneškem to startuje JNT Banka Ostrava Beach Pro.
1: Jo.
0: Ostravě se sejde světová špička, dokonce bude k vidění i 8 českých párů, ovšem, abys ty tam byl taky. Třeba dneska odpoledne, protože lístky jsou na dnešní odpoledne, tak budeš muset odpovědět na jednu otázku.
1: No, vlastně jsou dvě. Abychom tě pustili k té hlavní, té nejtěžší otázce, tak je důležité vědět, jestli máš dneska odpoledne volno.
2: Ano.
1: Výborně, fajn, výborně. Postupuješ. To je skvělá odpověď, postupuješ dál. A teď pozor, tady trošičku jako rozvíříme prach, jo? Pozor.
2: Mm-hmm. Ano,
0: Michael.
2: Dobře.
0: Michael, řekni nám, na jakém povrchu se hraje JNT Banka Ostrava Beach Pro?
2: A má odpověď dobře nebo špatně?
1: Počkej.
0: To je nikdy naopak.
1: Je samozřejmě dobře. A víš co? Já ti dám na výběr, aby ses nemyslel, že to je jednoduché, jo?
0: Tak.
1: Je to
2: ano.
1: Brazilský písek, je nebo... to francouzský písek, a nebo je to hlučínský písek. Polož správnou odpověď.
2: A tak myslím si, že zase.
1: Hlučínský písek? Je to správně.
0: Jo, určitě. Máš spočítaná všechna zrnka, jo? Prosím tě, samozřejmě je to písek.
1: Ano!
0: Takže
1: ano!
2: Super!
1: Mimochodem, jaký máš ty vůbec jako vztah ke sportu? Kladný nebo záporný?
2: Určitě kladný.
1: Tak určitě.
2: Jsem vaším cyklista, takže...
1: No,
2: zrovna jsem v práci na kole, takže super.
1: Skvělé.
0: To je uvěřitelné.
1: Tak Michale, my ti moc gratulujeme. Koho vezmeš s sebou, co?
2: Určitě manželku.
1: Určitě.
2: A nebo dceru. To je otázka.
0: Ok, tak ať si to holky vybojujou.
1: Ty, Michale, aby nakonec zešla manželka s dcerou, je?
2: No, to je taky možný.
1: Tak
0: my
1: jo.
0: Ti každopádně moc gratulujeme a užij si dnešní den na turnaje.
2: Hezký den přeji.
1: Vydrž na telefonu, jo? Zatím čau.
2: No, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
8: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
9: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
7: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
8: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
9: A tombola. Kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést?
7: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
9: A v neděli Roman Pastorek.
8: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
9: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Minutka po půl deváté, tohle byla Monča Rudová s 21 Pilots. To je kombinace, která by vás ani ve snu nenapadla.
1: Ne, my jsme tenhle featuring domluvili opravdu na poslední chvilku a teď ještě uvidíme, jestli budeme pokračovat, záleží na honoráři.
0: Musíš se rozhodnout ještě, já tě úplně chápu.
1: Já si omlouvám, miluju hudbu, pro mě je to prostě život, to rádio. A někdy se zapomenu a prostě se broukám a Pernický neví, kdy zapnout mikrofony, že?
0: Omlouvám se, moc se omlouvám.
1: Mě se neomlouvej, jim se omlouv.
0: Omlouvám se tedy hlavně vám, posluchačům. A taky pro vás, pro frešáky, jedna dobrá dopravní informace, kterou nám posílá Ondřej. Krásné ráno. Městská policie stojí zřejmě a měří na ulici Šenovská. Je to těsně před nájezdem na Rudnou ulici. U hradu, tedy jak je ten přejezd pro tramvaje, stojí státní policie. Pozor na stopku. Je jich víc než dost dneska těch policistů na cestách, tak buďte opatrní, ať vás to ve středu prostě nestojí hodně peněz.
1: No jako je teplo, takže budou se ukazovat tím dál tím více. Dobré je, že bude hodně velké teplo, takže oni potom zalezou, ale teď ještě dokud to úplně nepaří,
0: jim se moc nechce z auta vylízat, protože venku je teplo, oni tam mají klimu puštěnou, rozumíš, všechno funguje tak, jak má a
1: ale pořád
0: vypisovat
1: vidí.
0: Pokuty, no, ale přesně, pořád tě vidí, tak si dávejte pozor, ať vás to prostě nestojí hodně peněz. Za chvilečko budeme na Freši pokračovat, nabídneme Galantis, anebo taky třeba Sonnyho Foderu, tak si to dejte s námi a buďte fresh. Dobré ráno přejeme, ahoj!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: No další lístky tady ještě máme a moc rádi dáme, takže poslouchejte napříč frekvencemi Fresh Radio, které je s vámi i v létě a sportuje s vámi, aspoň takhle teda.
1: Mimochodem pozor, léto se blíží, klepe na dveře doslova a do písmene a my, jak už Monča řekla, tady budeme a věřte tomu, že v létě budeme vidět, nejen slyšet, ale hlavně tady i vidět.
0: A spoustu lístků budeme mít na perfektní letní akce, open air akce, festivaly a tak dále, prostě to je krásné období,
1: je nejkrásnější proces. Mně se to taky líbí, holky zhazují z fršky.
0: Zhazují kila. Aby se do těch svršků vešly.
1: I tak. Ale ty pořád ještě nezhazuješ, tak já nevím.
0: Svršky. Jako Honzi, vím, že jde to pomalu, ale jde.
1: Opačně progres v zhazování kilo mimochodem je dost znatelný. Koukal jsem na tvůj Instagram, kde já ti jako nechci dělat reklamu, ale vlastně musím, protože do té výzvy, do které se spustila loni a která ti vlastně končí letos v srpnu,
0: my jsme si to stanovili na srpnu.
1: Jako skočila po hlavě jako blázen a máš přede mnou velký obdiv. Fakt jako velký obdiv. Ale já
0: bych chtěla, aby to bylo trvalé, víš, takže to jde fakt jako zdravě. Pomalej,
1: ale zdravě. Já jsem právě myslela, že se jako zatím nezačala zhazovat svršky. A to si myslím, že už je teplo, ne?
0: To bude v tom srpnu, kdy mě čekají fotky.
1: Jo, takhle. Aha.
0: Já do té doby tuním.
1: A v čem pak budeš chodit tady teda jako?
0: Jestli to vyjde tak, jak si představuju, Honzi, tak budu tady klidně nahá. Ale dobře, háním.
1: Tak to pak ale nebudu chodit čověče. Já bych to nezvládl.
0: Neboj se, zase tak dobré to nebude. Jo. Na tvůj výkon to nebude mít vliv.
1: Dobře, tak no, to nevíš, jo, ale tak, dobře, nechme to být, léto se prostě blíží a my jsme vám chtěli říct, že u toho budeme společně s vámi. Jo?
0: Jo, úplně slyším, jak sedím v tom autě, ale víš, že jo.
1: Ty, a tak já taky klidně přijdu v srpnu nahý. Můžeme dát ranní vysílání na hatí.
0: Člověče, jako nahatý, to by neprošlo ani ne, to by ani Rada podle mě jako neschválila.
1: Ne?
0: Ale když Ráďa už vůbec ne. Ale v plavkách snad.
1: V plavkách by to možná.
0: My nemáme webkameru, takže vlastně cíleně ani hned přímo nikoho ohrožovat nebudeme.
1: No,
0: a podívají se na to na sociálních sítích jenom ti, kteří dobrovolně budou chtít.
1: To je pravda, no.
0: My tam dáme před to takové varování, jak se víš, třeba dala spoiler
1: nevhodný,
0: nebo něco, takže
1: obsah.
0: Nevhodný obsah, rozhodněte se, jestli do toho jdete.
1: No, tak dobře, ale to je až v srpnu, to je daleko.
0: Přesně, máme čas to, ještě,
1: to
0: tak pojď, zhazujem, pojď, jdem. Čekaj, já vím.
1: Piva do sebe, možná tak.
0: To je napita, že všichni se vlazí.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
11: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Overdrive právě teď v éteru Fresh Radio. A to je vlastně víceméně všechno 8 hodin 51 minut. My už nemáme co říct dneska.
1: No,
0: nebo jo?
1: Ne.
0: Ne, podle mě my jsme řekli všechno, co jsme chtěli, předali jsme ranní poselství a rozdali jsme lístky na JAT Banka Beach Pro Open, které dneska startuje. Mimochodem pozor, důležité je třeba taky říct, že ta fanouškovská zóna, tedy ta fanzóna, je volně přístupná i lidem z ulice, takže nemusíte mít lístek, nemusíte mít vlastně skoro nic.
1: A my tam budeme živě vysílat, myslím, že to vychází na pátek a sobotu, takže se na vás těšíme. Vám, co tam jdete, vyhrajete si lístky, tak samozřejmě pochopitelně gratulujeme. No a vy, co už tam máte dávno v plánu jít a předběhli jste nás, tak musíme pochválit vaše myšlenkové pochody.
0: Jste výborní, jste výborní.
1: Kdo si to prostě umí naplánovat, tak to má. No a jak jsi správně řekl, to jsem vycucená z toho dnešního rána, ale už jako,
0: jsme
1: toho nakecali, jsme toho namluvili, opravdu už jako asi nic. Asi nic,
0: asi
1: co bychom vám chtěli sdělit.
0: Možná poslední nějaká rada na závěr k dnešnímu dni, tedy
1: rada?
0: Ke středě. Rada.
1: Opravdu se chceš pouštět do rady?
0: Jo, já bych třeba řekl, nežli úpal v hlavě mít, vem si brýle, letní fit. A je to. To je všechno, díky moc. Těšíme se zítra, budeme tady v 6.00 a buďte tady s námi. Že?
1: Mm-hmm.
0: Tak čau, ahoj!
1: Mějte se, dávejte pozor.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: V Ostravě dneska jasno po celý den bez mráčku na obloze. Teploty od 26 do 29 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na 14. Na horách dneska v maximech 24.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Blíží se den dětí a oslavovat ho bude i ostravská zoologická zahrada. V pondělí 1. června se mohou návštěvníci těšit na malý dárek a taky pohádkový les. Speciální program bude v zoologické zahradě probíhat i o posledním květnovém víkendu a bude věnovaný outloňům, jediným jedovatým primátům světa, kteří se však i přesto stávají oběťmi své roztomilosti. V Háji ve Slezsku se v pondělí odpoledne srazilo auto s cyklistou. 54-letý muž byl po nárazu v bezvědomí, svědci ho museli na místě resuscitovat. Záchranářům se nakonec podařilo jeho srdce znovu rozběhnout a vrtulníkem ho v kritickém stavu transportovali do nemocnice. Policisté žádají svědky nehody o bližší informace. Oznámení o nehodě přijalo operační středisko před 16. hodinou. S třígolovým náskokem pocestují fotbalisté Baníku Ostrava na sobotní vyprodanou odvetu. V prvním utkání svěřenci Josefa Dvorníka porazili ve Vítkovicích Táborsko 3-0. Všechny góly padly v druhé půli. Hráči Baníku tak fanouškům zlevnili pivo o 9 korun. No a Česko-Kanada 2-3, končíme třetí ve skupině, čeká nás stěhování do Curychu a taky utkání s Finskem. Konec zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
3: Ještě doprava, Honza.
2: Doprava je tady, koukáme na silnice v metropoli 3 minuty po 9. hodině. Díky za to, že nám posíláte informace třeba o tom, jak se jezdí na ulici 28. října v Ostravě Mariánských horách. Právě teď tam srazilo osobní auto chodce. Počítejte s tím, že mezi výstavní Novoveskou, výstavní, novinářská a právě 28. října se teď v tuto chvíli asi neprojede úplně plynule. Doporučujeme to proto obět přes ulici Doktora Malého a dále potom třeba na výstavní a zelenou.
3: No a dobrý den vám přejeme i přes Naďu, která upozorňuje na to, že Bobrovníky, že tam mají dalekohled a zastavují ve směru na Hlučín.
2: Tak jo, tak opatrně no. Ať vás s dalekohledem nechytnou.
3: No a počkej, ještě Rudná od Světelné ve směru na Havířov, bílá oktávka. Taky můžeme asi ještě zmínit.
2: Tak opatrně, jo? Opatrně, to nestojí hodně peněz. Marika je připravená a my zítra ahoj.
3: Ahoj.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání.

0: US Open bude dlouhé, tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Cítite sa niekedy ako obete systému? No, speváčka Shakira to zažila na vlastnej koži. Španielska daňová kauza, ktorá roky plnila titulky médií, sa nečakane otočila. Súd rozhodol v prospech svetoznámej speváčky a štát jej musí vrátiť milióny eur. Španielska daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Holt súd skonštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazané na daň z majetku, pričom trojí konania musí uhradiť štát. Wow, tak ako je to staré známe, svet sa v niečo obracia? No asi áno.
0: Skandál s Marikou.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
12: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
13: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
14: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čas, keď sa krása meria filtrom a injekciami, sa nájde hrstka celebrít, ktoré idú proti prúdu. Vítajte v Škandále s Marikou a poďme na tú krásu. Ich rozhodnutia vyvolávajú diskuzie, obdiv, ale aj pochybnosti. Ako vlastne vyzerajú bez zásahov a čo ich k tomu viedlo? Ako vieme, Hollywood miluje mladosť, ale nie všetci jej podľahli. V ére plastických úprav sa čoraz viac ikon rozhoduje pre prírodzenosť a mení tým pravidlá hry. Niektoré priznania vás prekvapia, iné vás prinútia zamyslieť sa. Tak, taká Lisa Kudrow, 62-ročná hviezda seriálu Priatelia, určite viete, o koho ide tá blondínka, nedávno pred Hollywood Report priznala, že jej skúsenosť s botoxom nebola ideálna. Myslím si, že to prispelo k podráždeniu mojich očí a tomuto zvláštnemu vzoru na čele. Takže s tým už asi mám koniec. Alebo taká Meryl Streep. 76-ročná legenda je dôkazom, že prírodzenosť má v Hollywoode stále miesto. V rozhovore pre Vanity Fair už v roku 2010 jasne povedala, že botox nikdy nepodstúpil. Ja jednoducho tomu nerozumiem. Musíš prijať starnutie, život je vzácny a keď stratíš veľa ľudí, uvedomíš si, že každý deň je dar. Alebo taká Sarah Jessica Parker. No, i keď u nej by som trošku pochybovala, že tam žiadna úprava nie je. No a pozor, Emma Thompson plastickú chirurgiu označila za kolektívnu psychózu. A hold, tuná je svet ešte v poriadku.
0: Skandál s Marikou.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne, středeční. Na cestách možná už žádná nehoda v systému VC1, ale ta už se stala před delší dobou, ale pro jistotu. Křižovatka v Ostravě, v podstatě na takzvané Šalamouně, což je rozhraní mezi centrem a Mariánskými horami. Křižovatka výstavní, novinářská 28. října. My, co pamatujeme více, tak u Havany. Ti, co pamatují ještě více, tak Dům energetiky. Tak se tam řeší nehody na následky nehody, ale pravděpodobně už tam nic nebude. Jinak všude jinde to fičí o 106.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Ale možná by to mohla být zajímavá varianta sýru Rudy Emmental. I když to je rudimental. Ale ta čeština samozřejmě v případě anglických slov má své kouzla. Dáme jedno veselé téma taky, ať tomu pokračujeme dál, i když veselé. No v podstatě jo, možná si vybavíte loni taková událost v České republice, kterou řešili všichni skoro, že po dálnici se proháněla formule. Tak padly nějaké obvinění, tresty a všechno a já jsem měl v domnění, že už to je uzavřeno a není. Tak je tady čerstvá zpráva, dneska Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 a zrušil to z toho důvodu, že shledal nedostatky, takže se budou všechny ty obvinění a procesy vracet zpátky úředníkům příbramské radnice. A ti to musí vyhotovit znovu. No tak jasně, jako to je smysl, že jo, natahovat to, pak to nějak vyšumí. Když máte na to, abyste jezdili dálnicí po, respektive formulí po dálnici v Česku, tak máte na všechno.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati, a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

say goodnight. A nevím, tady si někdo evidentně libuje v tom, že se mě ptá vždycky na hokej. Jako jo, dobře, zapojím se do té tvé debaty, potažmo, neznámý člověče, by se taky mohl představit, kdo mi tady z možná i mých známých kazí náladu, vždycky, no kazí náladu, s tématem hokej. Díval jsem se tak nějak jakože z větší části. První třetina úžasná, druhá třetina tak jakože budíš, ale pak jsem měl pocit, že na tu třetí třetinu přišel nějaký jiný tým, že ten tým, co dal ty dvě třetiny, někde odbočil špatně v chodbách. Ale ne, samozřejmě, nechci si z toho dělat legraci, ono je to logické, když Kanada je v podstatě největším favoritem, tak je jasné, že to tempo bylo tak šílené, že prostě chlapci naši ostrostřelci neudýchali, no, tu třetí třetinu. Ale co, tak postupujou dál? Takže zatím se, taková ta klasická hláška, zatím se o nic nejedná. Takže u toho zůstaneme a držíme palce, ne? Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: JJ Jirka Javorský je fresh.
10: Make a

Hele, podvody, to je téma, které mě baví. Kdybych měl trošku více sebevědomí, tak bych se tomu věnoval možná i profesně. Tak si zase jeden dáme. Dobrá myšlenka, tak si představte, že sedíte doma nebo někde kdekoliv a najednou vám přijde zpráva od jakože vaši švagrové s tím, hele, já jsem zrovna u zubaře, prosím tě, oni mi tady neplánovaně museli, potřebuju nutně 18 tisíc. No tak co uděláte? Asi pošlete, že? Asi jo. Jenomže pak se zjistí, že švagrová není švagrová, že se vám někdo takzvaně jakože naboural do telefonu. Prostě vás nachytal, že jo? Napsal z jiného čísla, napsal, hej, to jsem já, Máňa, víš, já nemám telefon zrovna, vybila se mi baterka, potřebuji mi tady u zubaře vytáhnout 47 zubů. Tak takhle nějak to probíhalo. A babička z Olomouce, 70 letá, samozřejmě poslala peníze. Jenomže pak se potkali naživo a ptala se, a jak dopadly ty zuby? Jaké zuby, prosím tě? A bylo to, že? Takže obecné doporučení, nereagujte na žádné výzvy, když chce po vás někdo prachy, i když je to člověk, kterého znáte. Je to dobrý argument, ale ne, protože já ti nemůžu nic znát, protože se píše, že se dělali podvody. To je dneska úžasná výmluva. Někdo z vašich blízkých, který vás otravuje a chce půjčit, tak řekne, hej, já tě sice znám, ale co když jsi podvodník?

Mám myšlenku, jak můžete celkem úspěšně využívat, bych řekl naprosto seriózně, a pro váš prospěch umělou inteligenci. Hluboká myšlenka, že? Vysvětlím. Žijeme v době, kdy spoustu let už všichni sdílí vesměs různé zážitky. Dennodenně tam někteří sypou 58 příspěvků jenom proto, aby měli pocit, že všichni ostatní z toho umírají blahem, přitom se na to nikdo nedívá. Ale pak se čas od času stane, že vy si nasdílíte nějaké video, že třeba někde jste na dovolené nebo podobně, nebo se zrovna stavíte, já nevím, balkon. A ejhle, jelikož jste propojení v rámci sociálních sítí se svým šéfem v práci, tak vám pak přijde reakce, ale ty máš na dnešek nemocenskou. A teď co, že? No tak jednoduchá varianta, napsat, hledám člověka, který vytvořil umělé video s mým obličejem, jak se zrovna proháním u moře. Tam vidím silný přínos umělé inteligence.

0: Doprava. Doprava.
1: Ale jo, něco tady přibylo. Já vím, že to je takové škodolibé, ale je to pozitivní zpráva, aspoň člověk má o čem hovořit. Tak, nová nehoda v Ostravě, tady kousek od nás na Poděbradka, křižovatka, Žerotínovka. Tak ještě jednou srozumitelně, křižovatka ulic Poděbradová, Žerotínova, dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Mám tady ještě jednu varovačku na nehodu, která přišla, v podstatě nad odstavené auto, takže před dinosaurem od Havířova stojí porochané auto v levém pruhu, je sice označené, ale radši opatrně, ať se do něho nevletí. No, jako zase na druhou stranu, a karosáři nebudou mít co žrát.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. And the only prescription is more
9: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Dáme trošku politiky, ale takové jakoby, no to vlastně není ani politika, ale vzešlo to z politiky. Donald Trump před 4 měsíci s velkou hrdostí zřídil nový fond, který se jmenoval Rada míru. A měly z něj být financovány prostě takové jakože záležitosti, které jsou prostě potřebné, jednoduše řečeno. A tak nějak jakože Světová banka, která aktuálně je trošku prázdná, spolíhala na to, že teda Donald Trump, on sám přislíbil, že tam dá 10 miliard, tedy nějakých 208 miliard korun. Následně členské státy slíbily dalších 7 miliard, takže mělo tam být zhruba nějakých 350 miliard korun. Po 4 měsících je stav účtu 0. Děkujeme.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Zajímavá tahle ta nová Sigma. Dokonce bych řekl, že by to mohlo být zase i hitem, protože je to po několika takových nemastných neslaných hitech, co mezi tím vydali, zase něco, co je trošku živé. No a teď jdeme na něco, co asi není moc trošku živé. Dneska dopoledne začalo jednání, kdy premiér Andrej Babiš a šéfka úřadu vlády Tünde Barta měli se zástupci organizací a vládních rad probírat změny agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. No a výsledek je takový, že valná část těch, se kterými měli jednat, odešla a už se vyjadřují, že to byla totální šaškárna nebo absurdní divadlo. No, já bych to řekl jednoduše. Hlavní blekotale měl proslové bezmyšlenké.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
4: JJ na Fresh Radio.

0: Pár dnů zpátky jsem četl nebo viděl na sociálních sítích video někde z Evropy, kdy chudák paraglidista uvízl na stromě někde v horách. A dokonce bych teď řekl takovou českou hlášku, závist je. Víte co? Máme to i tady, z Beskyd hlásí záchranáři, že zachraňovali pána a zřejmě dceru, kteří takhle si lítali nad Javorovým, tedy u mě doma v podstatě, A neplánovaný poryv větru je zavál na stromy. Tak se k němu museli pomocí lanových systémů jakože dopravit. Naštěstí nikomu se nic nestalo a spadáky takzvaně odešly po svých. Ale zážitek to je, že?
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Z kraje týdne proběhla premiéra nového automobilu legendární italské značky Ferrari. A to je vám normálně událost. Paradoxně nejde tak o to auto, i když ve své podstatě jde. Ferrari představilo první komplet elektrický vůz, ale co víc hýbe světem než ten vůz, tak ten jeho vzhled. Vždycky, když se představuje nové Ferrari, tak je to prostě, jak se říká, brko, obrovské, krásné auto, vystajlovaný supersport. A ihle, najednou je tam něco, co bych přirovnal jako hračka z té stavebnice pro děti. Jak se to jmenuje? Duplo? Duplo, tam jsou takové kulaté půlměsíčkové auta. No je to tomu hodně podobné, s Ferrari na první pohled to nemá, ale vůbec nic společného. A co je zajímavé, tak za tím designem je nový designer, Brit, celkem slavný, Jonathan Ivey, který předtím působil v Apple a v podstatě on vymyslel design iPodu, iPhoneu, MacBooku nebo Apple Watch. Tohle všechno jakože wow, ale teď poprvé asi dělal jakože na autě a to auto vypadá fakt zvláštně. Jako já, když se řekne slovo Ferrari, tak si představuju žihadlo. A tohle není žihadlo. To je něco jako Nissan Leaf kombinovaný s Hondou. No ale uvidíme. Třeba ten design dozraje a bude to hit.

0: Doprava. Doprava.
1: Rychlý a stručný kuk na to, jak to vypadá na cestách, tak zopakujeme upozornění na nehodu, která možná ještě stále platí tady kousek od nás v Ostravě. Křižovatka ulic Poděbradova, Žerotínová, tam se řeší možná už jenom následky nehody z předchozí hodiny, kde se srazily dvě osobní auta. A druhá nehoda, relativně čerstvá, je na rychlostní cestě do Opavy, z Ostravy do Opavy, tak v úseku Slavkova je nehoda automobilu, kdy zahučel do země příkopu, konkrétně v úseku zvanému k Větřáku. A aktuálně se vyprošťují cestující, takže asi trošku možná i vzduch let vzduchem.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
3: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
4: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
5: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
3: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
4: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
5: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
3: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
5: A v neděli Roman Pastorek.
4: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
6: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Siesta a Radek Erben.
10: Dobré poledne, 12 hodin, 3 minuty, středa 27. května. No a jedeme dál, odpolední program víceméně startuje právě teď. Odpoledne taky třeba rychlá rota a máme toho mnohem víc. Sledujte i naši apku, protože tam se dozvíte, jaký program na vás čeká třeba ve středu v rámci Fresh Rádia. Za chvilku nový Robin Schulz, taky Planet Funk a teď budeme rozdávat kytice všem dámám. Tak trochu remixovaná Miley Cyrus, ale velmi povedená. Flowers.

0: Usher Scream, výkřik na Fresh Radio. No a za chvilku se podíváme na Baník Ostrava, protože baníkovci včera zvládli úvodní utkání baráže. Porazili Táborsko 3-0. A na toto téma v Bon Appetit Monika s Honzou řešili pivo, které se mělo prodávat o 9 korun levněji. Tak detaily za 10 minut.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Bob Sinclair, Cruel Summer v originále Bananarama. Za chvilku můžu slíbit trochu drum and bassu, Sigma a potom zabrousíme do archivu The Beloved, Sweet Harmony. Posloucháte Fresh Radio a taky se budeme věnovat Baníku Ostrava, protože včera v rámci prvního utkání s Táborskem vyhrál 3-0. No a to pivo mělo být levnější o 9 korun. Tak ráno v Best of Fresh to řešili Honza s Monikou.
1: Best of Fresh!
2: Možná to má jedinou drobnou vadu na kráse, to, že Baník vyhrál 3-0, a to tu, že Baník vyhrál 3-0 až vlastně v té druhé půli zápasu, protože to pivo, které zlevňovali s každým gólem minus tři kačky, se vlastně zlevňovalo jako až tak na konci, chápeš, jo? Takže no, tak mohlo to být už od dřívějších minut, aby si to fanoušci víc užili, ale jinak skvělý výkon, gratuluju.
3: Dívej, úplně vteru, já jsem kolem městského stadionu projížděl později k večeru a musím teda říct, že
2: tam byli,
3: jo, takže podle mě to nikomu nevadilo, že pivo bylo levnější až od druhé poloviny.
1: Best of

0: Geniální pecka doznívá na Fresh Radio, máme za 5 minut 1:45. No a teď na téma miliardář v Česku, protože ano, to jste asi postřehli. V Česku máme nového tajemného miliardáře, asi se s tím nebude chlubit nikde na sociálních sítích, protože někdo vyhrál v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. No a jako bonus další člověk vyhrál byt v Praze za 20 milionů. Tak to bylo poměrně štědré období teď pro Českou republiku. Bohužel ne pro mě a nevím, jestli pro vás, jestli nás teď někdo z těch šťastných poslouchá, ale tipuju si říct, že ne, protože vyhrát takový jackpot v Eurojackpotu je prý 1:140 milionů. Ale kdybyste náhodou nás teď poslouchali, tak co by byla úplně první zbytečná věc, kterou byste si po takové výhře koupili? Skválně.
1: WhatsApp 77337136.
0: Dejte nám vědět.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle. Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Siesta. Siesta. Siesta.

David Guetta, BB Rexa, Fresh Radio. My jsme před chvilkou řešili ty miliardy, které teď někdo vyhrál v České republice v rámci Eurojackpotu. Je pěkné se takhle někdy zasnít, co by kdyby. Já jsem se ptal, jakou zbytečnou věc byste si koupili jako první, nebo úplně, co by vás napadlo jako první, že byste šli a koupili. Psali jste na WhatsApp a třeba tady píše Tomáš, abych si koupil druhý kávovár, jeden do kuchyně a jeden hned vedle postele. Je to zbytečnost, ale úplně krásná, dovedu si to představit. Schvaluju a ještě tady mám jeden tip. Já bych si pořídil bazén pro psa. No jo, psa zatím nemám, ale to už je vedlejší, je to detail, ale určitě bych si ten bazén dal. Tak krásné snění, pojďme do toho dále. Hezké odpoledne s Fresh Radiem.

0: 13 hodin 1 minuta.
1: Doprava. Doprava.
0: Hlásíte nehodu u obce Rybí, je to na silnici 482, z křižovatka s ulicí Hřbitovní poblíž nájezdu na D48. Je tady jeden neprůjezdný pruh a dvě havarovaná vozidla. Teď probíhá vyšetřování. Opatrně, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
11: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Hezkou středu, tady je Fresh Radio, my vám pravidelně taky hrajeme Fresh Tracky, to jsou úplně zbrusonové věci, které nehraje nikdo jiný, jenom my. A teď vám pustím Dipla. Dipla známe hlavně jako tanečního producenta, ale poslední dobou se tak zdá, si obouvá kovbojské boty. Ale nečekejme klasickou country u táboráku, je to takové spíš Nashville napojený do mixpultu. Kytara a k tomu ještě silný hlas Camerona Whitcomba. Tak ale myslím si, že pod tím pořád budeme cítit Dipla. No a dost řečí, já si myslím, že je dobré to posoudit teď na vlastní uši. Co na to říkáte?
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh.

0: Fun Factory. To je pravěk. Posloucháte Fresh Radio, dívám se na radar a třeba pokud jste někde v Kopřivnici, ve Frýdku Místku nebo třeba na Bruntálsko a nemáte deštníky, tak možná smoknete, protože se kolem nás honí docela černá mračna. No jo, už dlouho bylo teplo, tak co bychom si vyskakovali. Tak deštníky raději sebou a ať nesmoknete. Za chvilku Kylie Minogue a taky Dua Lipa.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Letní rande stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Siesta a Radek Erben.

Fresh Radio. We run the world.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Viktor Šín, Syndrom, tady je Fresh Radio. Za chvilku taky bude tady ve studiu Rychlá rota. A když jsem se díval, co vám budou dneska nadělovat, tak mimo jiné i zajímavé lístky na J&T Banka Ostrava Beach Pro. A to je věc, kterou samozřejmě Fresh Radio taky podporuje, protože dneska to všechno v Dolních Vítkovicích začíná a potrvá až do neděle. Unikátní beach volejbalový turnaj, kde se utkají nejlepší světové týmy. A my tam máme živé studio Fresh Radia, budou tam super hosté, skvělá atmosféra, kterou přes vysílání budeme zprostředkovávat. Navíc bude přístupná i volná fanzóna s programem pro celou rodinu. Takže pokud máte nouzi od program, tak Dolní Vítkovice a J&T Banka Ostrava Beach Pro právě dnes startuje. Myslím si, že nejenom pro sportovce, unikátní příležitost vidět borce na druhou. No a teď, já se dívám, že tady je Madonna, ale se Sabrinou Carpenter. Jasně, to je novinka, kterou vám z nové desky Madony rádi pustíme. Bring Your Love.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Ask yourself.

0: Neskutečná energie, Fatboy Slim na Fresh Radio. Zlatým písmem musíme tesat tento hit do zlaté éry taneční muziky. A to vám samozřejmě taky rádi hrajeme. No a teď na téma dovolená, protože pokud se chystáte někam na dovolenou, ale říkáte si, asi zůstaneme v Česku, tak možná uděláte dobře, protože díval jsem se, jak jsou na tom kempy v Moravskoslezském kraji a ty se opravdu připravují na sezónu a připravují i různá vylepšení, třeba nové štelplaci a například v Novém Jičíně mají po roční rekonstrukci výrazně rekonstruované koupaliště. A to je jenom jedna z věcí, kterou můžete tady u nás v kraji zažít a nemusíte jezdit ani do Řecka k moři. Ale je to na vás, kam vyrazíte.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Mikaela Ostravo, ano, to je ta dáma, která za chvilku s Markem v Rychlé rotě bude pro vás vysílat. A samozřejmě Rychlá rota do 17. hodiny. Mimo jiné, tady bude Aleš Bruna se svým mixem a potom Fatal Terror Show, takže zalomené beaty dneska večer. Poslouchejte určitě Fresh Radio, ať se dostanete do správné extáze. No, ale teď bychom se mrkli na padlé stromy.
1: Doprava.
0: Nad Moravou a Slezskem se honí docela velké a husté mraky a teď míří směrem na Bílou a Horní Bečvu a tak dále. A teď jsem se díval, že u Nového Jičína v Bludovicích je padlý strom, bacha, průjezd se zvýšenou opatrností. Padlý strom je taky na Bruntálsku, je to u Horních Životic na silnici 1/11. A ještě připomínáme u Rybí na Novojičínsku nehoda dvou osobních vozidel. Teď probíhá vyšetřování, bylo to na křižovatce s ulicí Hřbitovní. Šťastnou cestu!
1: Doprava! Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
10: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
11: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Rychlá rota. He said, tell me a story from all of the places you've been. He said, tell me your reason, all of your heavens you're sin.

0: 14:09, dneska je středa 27. května, hezké odpoledne, i když se nám venku trošku zamračilo, já si myslím, že z tohohle mraku pršet nebude. Začíná rychlá rota na Fresh Radio.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tak tohle to byla úžasná oldschoolovka od kapely Undercover, Never Let Her Slip Away. Tady u nás na Frši v rychlé rotě. Hele, jestli si myslíte, že tady jako jsem sám, tak máte pravdu. Víte, co se stalo? Mikaela se spletla a odjela vysílat někde asi do jiného rádia, protože já nevím, co se děje a ona ještě nedorazila, jo? Tak kdyby náhodou dorazila, tak si to s ní potom nějak vyřídíme.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.

0: Tak už je tady ta zbloudila ovce.
1: Prosím tě, já jsem kontrolor.
0: Ty kontrolor, jsi kontrolor
1: kvality.
0: To víš, jo. Jessie J, Price Tag, naprosto úžasná věc tady u nás na Freshi.
2: Pravda nebo lež?
0: OK, takže pravda nebo lež, hrajeme, o co to hrajeme? Ty jsi to včera
1: 2000
0: věděla.
1: 2000 korun do sbírky. Do restaurace sbírka, která je v Porubě. Víte, že tam je vždycky nebíčko v papulce, když si tam něco dobrého dáte. No a vy můžete vyhrát právě ty 2000 korun v pátek.
0: Výborně. Je tady zákeřná otázka.
1: Pátek,
0: ne, zítra to budeme. Zítra to budeme dělat, že v pátek se bude vysílat živě z Dolních Vítkovic. No a tady je ta otázka, která je strašně složitá a strašně záludná. Je pravda anebo lež, že Mikaela se dneska spletla a jela vysílat do jiného rádia? WhatsApp 77337136.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh! Fresh!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ty jsi jak Fantomas. Byl jsem tu.
1: Pravda nebo lež?
2: Pravda nebo lež? Hrajeme o 2000 korun do sbírky a teď vám to celé vysvětlíme. My jsme se blbě dohodli a Mikaela si spletla, nebo ne, nespletla. Ona prostě šla vysílat na volejbal, jakože do dolní oblasti.
0: Ne, já to řeknu ještě jinak.
2: Tak to řekni jinak.
0: Já jsem byla kontrolor. Já jsem tam šla prostě zkontrolovat, jestli tam už ta jednička je. A jestli to fakt tam jako stojí, jestli fakt tam o tam budeme vysílat. To byla jenom kontrola, nic víc.
2: Dobře, takže pravda nebo lež je lež. Je byla to lež, že šla vysílat do jiného rádia.
0: Jasně, že ne, já bych vás nezradila, ne.
2: Takže dáme si první hlasovku, protože někdo to zase blbě pochopil.
3: Zdar, bando. No, těžká otázka, protože Máro, ty jsi říkal, že si to asi spletla, že jede vysílat do jiného rádia, ale vlastně je s tebou ve freši, takže je na místě, kde má být. Takže otázka, je to pravda nebo lež? Mm. Jako za mě přijela do rádia, kde má být. Takže tvá otázka...
0: No. Byla zákeřná.
3: Nespletla se, takže asi pravda. Nevím,
2: samozřejmě, ale,
3: otázka mě ale prostě zmátla.
2: Ale nebyla tady.
3: Myslím, že nebudu jediný.
2: To vůbec nevadí. Hoď se do klidu. Byla to prostě lež. Ona byla úplně někde jinde, než měla být. Tečka. Máme tady výherce.
4: Zdravím vás oba do rádia. Je to lež.
2: Perfektní, moc krát děkujeme. Hej, je to i s pozdravem,
0: nešla,
2: super.
0: Bych nešla vysílat přece do jiného rádia, mám vás.
2: Jiříku, s koncovkou 683. Gratulujeme, postupuješ do finále.
0: Gratulujeme.
2: Jo, tak zítra to celé rozsekneme a uvidíme, kdo si dá nějaké dobré papu.
1: Partnery jsou...
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Milý Marečku,
1: ano.
0: Já tím, že jsem teďka byla v Inometrixu na malou chviličku a dorazila jsem k nám tady do rádia trošičku krapítek později, protože jsem dělala kontrolora, tak já vlastně nevím, jestli si už našim posluchačům sdělil, jak si dojel na ten Baník a
1: ne,
0: čím si jel. Jel si tou tramvají nebo ne?
1: Tou tramvají jsem jel, ale já jsem se o tom schválně nebavil, protože jsem chtěl počkat na tebe.
0: No to je,
1: mám pro tebe připravené video, které když hodíš na 24-hodinové storíčko, tak se někteří asi nebudou stačit divit, protože ano, opravdu, po 100 letech jsem vlezl
0: jako
1: do tramvaje.
0: Jako ty jsi tam fakt jel tu tramvají. Mm-hmm. Já vím, že když jsi včera odcházel, tak si držel v ruce ten mobil s tím Ubrem, mm-hmm. ale jako fakt...
1: Nechtělo se mi je tím Ubrem, protože tam vlastně, když je v centru nějaká akce, jakože v Ostravě, tak oni schválně navyšují ceny a myslím si, že z fabriku na stadion prostě nějakých pár kilometrů a za 300 tam prostě nepojedu. Takže jsem vlezl do té úžasné tramvaje, myslím, že to byla dokonce jednička, jestli se nepletu, a byla klimatizovaná a jako dobrý.
0: Takže pocity po tolika letech?
1: No vzhledem k tomu, že kolem dokola bylo plno Baníkovců a taky pěkné holky, tak pocit byl dobrý.
0: Takže příště zase tramvají.
1: To si úplně nejsem jistý, ale nějak se to asi bude muset, protože jsi mě měla odvést v prvé řadě ty a to by se to nepovedlo, tak jak to říct, no prostě jo, tak
0: Maro,
1: jako když bude třeba, tak pojedu tramvají.
0: Ale kdybych tě včera odvezla, tak nemáš tak krásný zážitek a hlavně mě vidíš každý den a tam si mohl mít další holky v tramvaji. No.
1: To jsou výmluvy. No mrkněte na storíčko Fresh Radia, že jo, kde to bude? To bude na Facebooku nebo to bude na Švercích?
0: Myslím, že se to propojí Marečku všude.
1: No na Instači je tam takové jedno velice trápné, krátké video, že je Urbanec zase v tramvaji. Ne zase.
0: Konečně.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: A 15. hodina je tady, hezké odpoledne přeji, pojďme se podívat na cesty R48, což je rychlostní silnice, která vede z Českého Těšína na Frýdek-Místek, tak tam je dopravní nehoda mezi 24. a 25. kilometrem ve směru na Frýdek-Místek. Je to zhruba, jak je lesní klub na Mechu tady píšou, nebo Nové pneumatiky CZ, nebo co, něco takového, tak tam jsou v sobě dva osobáci. No a taky další dopravní nehoda je na 11., což je Rudná ulice, je to ve směru na Havířov a Český Těšín a je to kousíček od toho nájezdu, jak je Avion Shopping Park, jo? Tak tam jsou taky v sobě dva osobáky. Tak opatrně, anebo se tomu pokud možno vyhněte.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Ale ještě ne teď, jako to je takový ten hype na to, protože dneska začal neskutečná věc, dneska začala.
1: No, začala. Beach volejbal.
0: Beach volejbal, ano, JT Banka, Ostrava pro Open, že jo?
1: Je to tak, je to totiž v dolní oblasti, je to unikátní volejbalový turnaj. Vy už ho někteří možná znáte, protože i loni jsme tam byli, vy jste tam mohli být taky. A hlavně se tam utkají nejlepší světové týmy právě toho beach volejbalu.
0: No a to není úplně všechno, protože krom toho, že tam máme vystavené autíčka, tak z naší té jedničky se bude pátek a sobota vysílat jakože živě.
1: Ano. Ano, je to tak. A nezapomeňte na to, že tato akce trvá až do neděle, takže dneska se začalo a v neděli se končí.
0: A my pro vás máme připraveny dva volné lístky přímo hned na dnešek. Takže kdo je chcete, tak zůstaňte, jak se říká, nalazení na drátě, protože za nějakých pár minut, zhruba asi za 10 minut necelých, budeme o tyhle ty lístky soutěžit.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Tak a je to tady, zmiňovali jsme to v minulém vstupu, že budeme soutěžit o dva volné lístky na dnešek na JT Banka Open, což je volejbalový turnaj na písku. Jo?
1: Plážový, já myslím, horší, že byste to jako chtěli vyhrát. A jako myslím si, i dámy, klidně, ale přece jenom ty holky v těch plavkách, tam jako je to dobré.
0: Určitě.
1: Jsou jako vymakané, je to dobré podívání, když už ne
0: jinak na sport, je třeba teda. Říct, že je to úplně totálně vyprodané, je tam akorát teda volná zóna nějaká s televizí, že tam fanzóna, to je to přesně to, na co se tam můžete dívat taky, bohužel ne přímo na to, ale na to hraní, ale můžete se dívat na tu televizi. No a máme pro vás soutěžní otázku, která je naprosto jednoduchá, jo, úplně easy, je to všechno zase na WhatsApp 77337136. Prozraďte nám, kolik je zrníček
1: písku
0: na hrací ploše na tom volejbalovém tom, no. Fakt je to úplně jednoduché, tolerance dáme 10 000 zrníček. Ještě jednou, WhatsApp 77337136.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: další skvělá odschoolovka. Wenga Boys, We Like The Party, tady u nás na Freshly v Rychlé rotě a hrajeme o dvě volné vstupenky.
1: Dvě volné vstupenky na Beach Volleyball, respektive JNT Banka Ostrava Beach Pro, který je v dolní oblasti Vítkovicích. Kousíček tam od gongu, už je pláž, krásná, jak někde na Jamajce.
0: Jasně,
1: a hraje se tam volejbal.
0: A my jsme se ptali, kolik zrníček právě je na tom hřišti, kolik zrníček písku. Máme tady spoustu správných odpovědí, že jo?
2: Já si tipuju, že tam bude třeba okolo 2,9 miliardy zrníček písku.
0: Super. Máme tady ještě nějakou hlasovku?
1: Já se zkusím
0: podívat. Jo, tady tohleto.
3: 4 miliony 527.
2: Ne.
1: Tak no, jo nebo ne?
0: Ale on má pravdu. Jo. Opravdu, tam je kolem 4 bilionů zrníček.
1: Včera to počítali, jo. Je to přesně, jo?
0: Tak my mu budeme věřit. Petře, je to teda tvoje, koncovka 486. Napíšeme ti s Mikaelou na WhatsApp, jak ty lístky dostaneš, jak
1: ano,
0: se k tomu dostaneš.
1: Ano,
0: jo?
1: Gratulka.
0: Tak ještě jednou gratulujeme.
1: Pěkně si pokoukej.
4: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Mám vyčerpaný dopamín, dal bych si nějaký vitamín, co ty na to?
1: Já bych si taky dala nějaký vitamín. Aktuálně po dnešku tak možná dobrého ruma bych to tak viděla.
0: Nekecej.
1: Jo, dala bych si.
0: A jakého? Jakou značku řekni?
1: Ne, to nemůžu, ne.
0: A no, proč ne?
1: Tak protože jsme v rádiu, aby byla reklama. Tak já ti řeknu takový ten pápa. Toho mám já nejradši.
0: Tak teď jsem asi v pastí.
1: No Don já, Papa, toho piju.
0: Jo, aha, já myslím, že třeba Rum Bum Bum. Nebo,
1: ten mám taky.
0: A nebo Tuturu Tu.
1: Ten je hnedka jako druhý, někdy i první, ale jako toho Papu mám raději.
0: Mm-hmm. Kolik stojí flaška?
1: Člověče, nevím, 1200, tak nějak asi. Jako, no tak dobře, jako, když už je nejhůř nepohrnu tu zemákem, jo, ale...
0: No, no jistě, ale, to musí už... to, ale musí to být originál b.
1: Hele, Mario, já vlastně nevím, jak ten zápas včera dopad toho Baníku, pojď mi to ještě prosím říct.
0: Já si to nepamatuju. Jako,
1: jo, takhle, takže dopad dobře.
0: 3-0 jsme vyhráli.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz. Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. And the only
3: prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Začala sezóna.
1: Čeho?
0: Komáru.
1: Ne.
0: No jo, dívej, já mám tady štípanec, tady na levém a ještě ne, víš, kde mám ještě?
1: Na zadku.
0: Jo. Jako fakt. Ten ti ukazoval, ale nebudu,
1: ne,
0: nezlob
1: se. Ne, dobrý, v pohodě, to
0: ale
1: víš,
0: je tam.
1: Je mi to jasné.
0: Víš, jak to je, to je, to, je, to, je
1: svědí to.
0: No svědí to. Normálně na pravé půlce. A řík, přesně u té
1: a
0: čárečky.
1: A říkat něco spray na hubení
0: ne, to
1: hmyzu?
0: Ne, to bohužel ne.
1: A dobře, a ten do elektriky?
0: Ne, ten taky ne.
1: No, tak víš co? Tak se nechal píchat komarama celá. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Dvě minuty po 16. hodině mrkneme společně na cesty. Máme problém v Havířově, kde křižovatka ulice Dělnická s ulicí Hlavní třída. Tam je problém, protože jsou tam v sobě 4 osobní automobily. Projíždějte velice opatrně a čekejte zdržení až do 2 hodin. Jo? To znamená, je to tam strašně předspané. Lucka nám ještě napsala: Hrabůvka, Hasičská ulice. Jsou tam nově namalované čáry a také značky. Zákaz zastavení ve směru od ulice Závodní k ulici Dvouletky. Dnes tam chodili policistky a rozdávali losy. Asi každý vyhrává, že jo? No a ještě Jindřich napsal, že policisté taky stojí a hlídkujou u Globusu v Ostravě. Tak opatrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Ještě, že je venku tak krásně.
1: Je nádherně. Já jsem si říkala, že možná jde nějaká bouřka, když jsem jela sem do rádia, protože bylo úplně černo. Já tomu říkám vždycky takový ten Mordor, že se jako žene. A nic.
0: Já jsem se díval taky na ten radar a vypadalo to, že to spadne někde v Beskydech, někde tam, jak jsou Trojanovice a prostě taková ta zakázaná oblast pro nás malomišťáky, kde se vydáváme pouze na výlety, pak nás bolí 3 týdny nohy a tak, jako, že to, mělo to spadnout v místě, kde normální člověk nejde, jenom horal.
1: Jo, no tak to zrovna my nejsme úplně, nebo teda ty minimálně určitě ne. Já mám ale ráda bouřky. Pro mě jsou velmi jako romantické a já ráda sedím u otevřeného okna, čtu si třeba knížku a to jako jede ty bomby, takže já bouřky
0: jako
1: můžu.
0: Já mám bouřky a bouřky úplně miluju a úplně nejlepší je při bouřce se koupat. To je fakt úplně pecka, protože je teplejší voda.
1: Jako v jezerech.
0: No, jasně, v jezerech je teplejší voda. Samozřejmě nesmí ti ten blesk flaknout do toho jezera. No to potom si takzvaně na škvarek a už nemusíš nikoho nikdy grilovat. Jako,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Šakalaka, čakalaka, šaka, dobře. Já myslím, že to je to přesně to umění, které umíme úplně všichni, když si doma zpíváme.
1: Jo, úplně, ale jde nám to dobře, že? Žádné vysoké tóny, nepotřebuješ tam nějakou tu sílu hlasu. Hele lidi, my pro vás máme takové rady, jo? Takové
0: my máme
1: rady.
0: Pro vás vždycky rady do života.
1: Ano, ale úplně, tohle to jsme našli kde jinde než na internetu, jako to dneska už ani nikde jinde nic hledat nemůžeš, že pod stolem to není a pod šutrem taky už to není schované. My máme pro vás rady, jak se zachovat, když potkáte nebezpečná zvířata, a to fakt jakože velmi nebezpečná zvířata. Já to vemu hned ze startu. Grizzly, no. Okamžitě dělejte mrtvolu. Mm-hmm. Protože když vás grizzly pohladí tlapkou, tak mrtvola vlastně stejně budete. No a nebo medvěd černý, tak proti tomu máte bojovat tvrdě.
0: Tak to je fakt super. Bych chtěla vidět sama sebe, jak bojuju s medvědem černým teda v tom případě.
1: Obávám se, že ty bys medvěd by tě asi zřejmě spapal. No.
0: Že?
1: Máme tady další úžasnou rybu třeba tentokrát, jo? Si půjdete takhle zaplavat do moře a zaútočí na vás žralok. Víte, co máte udělat?
0: Netuším.
1: Tak ty to nechceš říct? Musíš ten útok opětovat. Musíš zaútočit na jeho oči a žábry. Jo?
0: Dobře.
1: Jdeme dál. Představ si, že potkáš lva.
0: Jo, král zvířat.
1: Jo. Ty máš zase smůlu, protože jsi strašně nízká.
0: No, to prostě já to mám
1: marný,
0: mě zbalíznou.
1: Tady je naprosto jasná rada. Udělejte se vyšší, zvedněte ruce, křičte, neutíkejte a pomalu couvejte.
0: To já tady můžu zvedat ruce a mávat na Marka jenom přes stůl a stejně mě nevidí. Jako jo.
1: Co uděláš, když potkáš krokodýla? Opět zaútoč na oči, utíkej rovně a nikdy nekličkuj. Vůbec ani náhodou.
0: Jo.
1: A úplně největší šílenec je hroch. Jo? Schovej se za nějaký velký strom, velký kámen anebo auto. Nikdy před hrochem neutíkej. Jestli se nepletu, tak hroch má rychlost až 60 km za hodinu a ať je to bíložravec, tak si tě namaže na chleba. No, spíš tě rozkouste na půl.
0: Víš co, Maro, já si myslím, že nás dvou se stejně to běhání vůbec netýká. Bychom stejně jako, víš, jako tam neutíkej, schovej se to, jako, nás by to ani nenapadlo utíkat. Nás dva ne.
1: My jsme mrtví.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ostravu, slyšíš? Moda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz. chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
11: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
4: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fruit Art.
1: Já jsem přesně čekal, že s tím přijdeš.
0: Móda, umění.
1: Tak jo, tak povídej.
0: Už jsem to řekla. Design, móda, umění a také dobrá muzika. Aliens of Music. Takže Techínko, to všechno vás čeká v pátek. Dole Michal.
1: Důl Michal, jo. To je přesně ono. Tam to přesně všechno bude. Jestli se nepletu, spousta lístků je vyprodaných. Dokonce
0: už je vyprodáno.
1: Úplně.
0: Už je.
1: Můžeš mi říct, proč se o tom bavíme?
0: No, protože to je jako důležité se o tom bavit. Víte, co vzniká v Ostravě. Ono totiž se jedná o to, že tam jsou podporováni lokální tvůrci.
1: Mm-hmm.
0: Lokální tvůrci.
1: Super. Designéři, umělci, módní návrháři a všechno to bude live, že to nebude prostě, tady máme svůj stoleček
0: no to ne,
1: a tady představujeme
0: to
1: tohleto a na druhém stolečku tohleto, takže je to vlastně formou módní přehlídky.
0: Je to zážitkové umění a vy to budete moct potom sledovat zpětně nebo taky z dálky, takzvaně.
1: A je třeba říct, že to v dole Michal moderuje Michala, že jo?
0: Hej, skoro, protože já jsem Michaela a Michala mi nesmí nikdo říkat.
1: Já jsem zapomněl. Rychlá ruta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ty jo, čověče, ty brďo, já už se 3 dny
1: tak
0: snažím
1: ty jo, ty brďo.
0: Se obo dvoje všechno dohromady. Já už se snažím týden se tě zeptat na to, týden, dobře, od pondělka, jestli, protože když už jsi zahájil tu letní sezónu asi v kraťasech,
1: ano.
0: Jestli jsi zahájil už i tu grilovací.
1: No, nejsi tak trošku drzá a zvědavá?
0: Jsem? Jsi, mám od tebe.
1: Ne, ale dovedeš si představit, jakože je teprve, nebo ne teprve, je středa a mně se podařilo už 3 dny se ti ubránit, aby ses mě na tohle to zeptala?
0: No, ale no. Mohla jsem být lepší.
1: No, musím říct a přiznat se, že jsem teda griloval zatím jenom jednou, což
0: no,
1: je velká ostuda.
0: Ale, to.
1: Ale tak není čas úplně, no. Ale v neděli si to vynahradím, protože v neděli je přesně 7 týdnů po Velikonocích, kdy se má správně smažit vaječina. Víš? Takže v neděli smažení vaječiny.
0: A to není grilování, samozřejmě, já se tě tam na grilování, ne, které poznáš rozdíl, nebo co?
1: Ne, to je jedno, prostě děláš to na ohni. Jako to chceš vážně tady rozebírat, jestli opravdu grilování jenom maso otočíš na tom, anebo
0: tak
1: prostě
0: si
1: děláš víc
0: prostě
1: věcí, ne?
0: Já si neumím prostě představit, Máro, že ty jíš jenom vajca.
1: Já mám strašnou spotřebu vajec. já myslím, že jak 15-20 vajec týdně určitě.
0: Jako to vážně, jenom, no, jenom pro sebe, jo?
1: No, někomu někdy dám, no, ale většinou
0: jedno.
1: Ne. Miluju vajíčka, já to chodím nakoupovat po stovkách vajíčka, víš?
0: A bereš nějaké domácí aspoň?
1: Ne. Chodím do jednoho podniku a tam beru zásadně Elka. Protože když se podíváš na Mko, které stojí, já nevím, v uvozovkách pár korun, a to Lko je prostě o 2 koruny dražší nebo o 3, tak si musíš taky uvědomit jednu věc, že to Lko je o 1/3 větší než to.
0: No tak to je jediná věc, kdy my holky, kdy nám nevadí kupovat Lka místo Esek.
1: Asi tak.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak pomalu, ale jistě se nám blíží 17. hodina a my společně mrkneme jak jinak než na dopravu. Vypadá to, že žádná další nebo prostě dopravní nehoda aktuální není, jenom nám tady píše Adam, Těšínská ulice měří. Tak dávejte si pozor, když pojedete na ty Radvanice nebo z Radvanic, jsou tam městští policisté.
2: Děkujeme za info a dneska vy už víte, že je středa a fatálních teroristů je třeba.
1: A my zítra po 14. hodině
2: jsme tady.
1: Čau, čau.
2: Čau, čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Tak hezkou sedu jste na Freshy in the Mix. Přeji hezký poslech. Hold tight, it's about time. We go unwind, let it all flow and give me waterfalls. Tohle to je Vodopád Jamesa Hypa. Mé jméno je Aleš Bruna a ty následující dvě hoďky budeme spolu. Budeme mixovat aktuální muziku, k tomu přidáme nějaké novinky, nějaké jedy.

Tady dneska samozřejmě budeme vzpomínat, budeme hodně vzpomínat. Dneska se dáme druhou část Party Mixu. První půlka byla včera, ale teď, právě teď, Alphaville. Tohle Big in Japan a Sounds Like a Melody a Forever Young měli třeba i dík Dance With Me, tancuj se mnou.

Hazard, tohle to už je opět aktuální věc. On se by řekl novinková, protože se objevila teď v pátek. Nový Stephen Sanchez. Chuck the Money. Nějaké hitíky u nás na Freshi, od něho hrajeme v tanečním remixu.

80-kový Soft Cell, americké duo, které bohužel taky z části už je v hudebním nebi. Zpívák Mark Lamont ještě teda je funkční a dokonce jezdí jako kapela Soft Cell.

Cat's Eye a Pinky Up. Mezinárodní kapela, kterou dal dohromady konkurs. Různé národnosti. Ale dělají hity. Možná taky umělá inteligence. Aha.

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace a taky Dapus, jak s oblíbou říkám, a taky Elton John právě v rámci vzpomínání Nikita.

že jsme tenkrát do 80. nesměli hrát videoklip k této písničce, protože se tam objevila ruská bojanda. Bylo to, jak se říká, hezky český ohubu tenkrát.

Při středě americká děvčata nabídne Harry Styles. Vydal celé nové album, takže těch hitíků, které vypustil do světa, aby to album podpořil, nebo prodej tohoto alba, je více, povícero v současné době.

0: Alexandra, tolik její první obrovský hit. Byla to kdysi členka kapely Arabesk, jen tak mimochodem. Tady byly přidány nějaké nové zvuky, nové aranžmá, ze spodu našlápnutější. Dokonce nějakou scratch jsem tam slyšel. Za chviličky jsme zpátky, in the mix.
1: Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak jsem zpátky při středě, pokračujeme, tentokrát už tanečněji. Lady Gaga, Dueči, písnička z filmu Ďábel nosí Pradu 2, tedy Runaway, hezký poslech. Fresh!

No jo, čekáme na nové album Gracie Abrams. To předešle bylo skvělé. Skvěle se prodávalo díky hitům. Tohle to je první hitík z toho nového. Hit the Wall.

Nynorský Gajgo to pořád zkouší. Udělat takové velké hity jako na počátku, nevím, jestli se mu podaří. Tady jeho novinka That's When You Know.

Kylie Minogue, ale není to Kylie Minogue. Pokud jste viděli ten seriál o Kylie na Netflixu, který se tam objevil, třídílný, taková miniserie, tak určitě už víte, že Danny Minogue, její ségra, byla slavnější na počátku a pak si to prostě vyměnili. Ale Danny Minogue taky zpívala jako Kylie, tady je This Is It od ní. Určitě doporučuji slednout.

Tak zde na Fresh & The Mix v rámci středy tohleto jsou, nebo tohleto je, ale Farben z Německa, jeho Heroes of the Night. Jednoduchá chytlavá písnička. Doufá, modlí se, aby se chytla, aby mohl platit složenky. Žádné velké ambice, žádný velký nápad. Prostě na pohodu.

Taky DJ Anton ze Švýcarska má velký hit. Aspoň tady zatím ve Švýcarsku. Never stop the party. Uvidíme, jestli se chytne u nás, když si jezdil hodně často k nám na naše akce, teda ještě toho bývalého rádia. Teď o něm tak jako není moc vidu slechu, jak se říká hezky česky. No uvidíme, jestli tohle to chytne a zabere.

Tak se poznali sem, jedna z nejslavnějších instrumentálek všech dob. Samozřejmě díky tomu, že byla pod slavnou sérií filmů Star Wars. Meko Star Wars tem. Dokud jsem registroval, že teď se objevily nějaké nové díly nebo nějaké díly, které navazují na Star Wars. Nejsem úplně příznivcem této klasiky.

Novinkový Kemelfet, už ho taky hrajeme u nás na Freshim. Nové věci my hrajeme jako první v českém éteru, to už víte. Dobrá věc, taky se tak jmenuje So Goods.

0: Za mě skvělá věc, chytlavá, nabádající k tanci, a tak to má být s taneční muzikou. Camel Fat, so good. Jste na Freshen The Mix v rámci Střely, za chviličku pokračujeme a pokračujeme tanečně. Čeká vás druhá část Fresh Party House Mixu s pořadovým číslem 12. Jeho první půlka proběhla včera. Dneska si dáme tady tu druhou půli. Připomínám, že playlist je od včerejška na mém Facebooku. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Jsme fresh.
1: Fresh Radio.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii

0: Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Jak jsem slíbil, jsem zpátky se starou muzikou. Čekává spousta klasiky napříč žánry, napříč věky. Prostě, aspoň doufám, hezké vzpomínání. Pokud jste chodili v té době do klubů, nebo pokud se zajímáte o taneční muziku. Tohle to jsou Stretch and Burn, I'm Alive.

To jsou ty správné zvuky. Porn Kings. Up to no good. 1996. Taky písnička nutně a hodně předělávaná. Tohle to je klasika. Originál. Na

Tak pořád jsme v 90. 1998 Storm. Projekt, za kterým stáli Jam & Spoon, jestli si to dobře vzpomínám. A písnička, která se jmenovala úplně stejně, tady Storm. Taneční bouře na Freshi, in the mix. Vzpomínáme.

Bohužel německý DJ Tom Kraft, že 2 roky v hudebním nebi, ale jeho loneliness, happiness tady zůstalo. Navíc díky Saltburn se rok před jeho smrtí písnička znova stala mega hitem a začala se znova hrát v nových remixech. Tohle to je originál 2002.

Dneska se maličko vrtáme v německé elektronické muzice. Hamburský Acidoda Bass. Jeho Doom's Night 1999. Takže písnička tenkrát vyšla, byla taková nemastná, neslaná, ale Timo Maas mu dal správné grády, jak se říká. Buď fresh!

celosvětová hymna berlínského festáku, který skončil teda velice neslavně. Ale teď jsem někde četl, že ho chcou obnovit. Love Parade. 1997. Německý DJ producent Dahula, jeho slavné Meet Her at Love Parade. A vy jste na freshy, in the mix.

0: Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Ano, už 3 roky jsme tady pro vás. Děláme fresh muziku a občas taky vzpomínáme na staré pecky, jako právě teď.

možná nejznámější, nejpředělávanější a nejhranější trancová věc z minulosti. Energy 52, tady je německý trancový projekt a jejich Café del Mar. Originál snad 93, 94, ale předělává se to dodnes. Legendární Ibiza, zapadající slunce. Prostě klasika.

Ještě jednou vyzám, pokud jste viděli Kevin a Perry Go Large, tady klub sráčů. To jsou ti dva nešikové na Ibize. Tak tohle to je písnička právě z toho filmu Get Wicked, Those Two.

Tohle byla přelomová písnička, přelomová elektronická věc, 1995, americký DJ producent Josh Wing, takzvaný Twinking Acid Funk Mix, 1995, a skvělý modulovaný synťák, Higher State of Consciousness.

Tak připomínám kompletní playlist můj Facebook. Je tam i odkaz ke snovuposlechu či ke stažení. Jsme fresh. Fresh Party House Mix číslo 12, jeho druhá půle. Včera první půlka, dneska druhá. Komplet samozřejmě na netu.

0: Finále ve znamení finského Deruda. Jeho Sandstorm, písečná bouře 1999. Dokonce jsem viděl, že se teď někde objevil znova s nějakou novou věcí, ale tohle to je naprostá klasika.
1: Jo, vzpomínali jsme na Freshy.

0: Fresh Radio.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Tak máme tady předělový Megamixík. Trošku hororový úvod Megamixíku kapely.
1: ¿Cuáles son tus pecados, hija mía?
0: Která, pravda, vznikla v Německu, ale měla takové španělsko-anglické věci. Říkali si 666 a dokonce 3 roky zpátky jsme je viděli v Ostravě. Dokonce přišli k nám do studia. Dělal jsem s nimi rozhovor. Tady jsou 666 a jich Megamix. Hezký poslech. ...1997, Alarma, Diablo, Amok, Paradox, Bomba. Takové velké hity a takové pecky měli, tak si je pojďme připomenout ve finále dnešního středečního mixování.

0: Como fuego.
1: Pozor, dokonce stihli vydat tři alba. To první se jmenovalo Paradox, vyšlo v roce 98 a bylo platinové. Taky vyšlo u nás, u Huberta Paty. Pak už to samozřejmě šlo dolů, no. Bohužel.

Ještě pořád, ještě stále, ještě furt, jak se říká hezky česky na Ostrovsku. 666 in the mix. A fresh in the mix.

0: Fresh Radio. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Nám je horko. Co je dneska? Je středa? Fatal Terror.
1: Ano.
0: Je tady, jsme tu dneska tři.
1: Je tady
0: DJ Femfing,
1: DJ Madface
0: a DJ Kajuanka dneska.
1: DJ Kajuanka.
0: Ahoj Johy,
1: čau. No, každopádně, kromě tady této mladé aspirující DJky, tady máme novinky a už nám první hned najíždí. Je tady producent Amplify, vokalistka Emily Mackis a track s názvem Get It On, který vyšel dneska, takže hodně čerstvé.
0: Jo, je to ještě teplé,
1: A už to droplo.
0: Tak pojďme.

0: Tak, co tam máme dál?
1: Máme tady další novinku, která ještě ani nevyšla, vyjde až 12. června, takže tak trochu na promáči, takzvaně.
0: Na promáči.
1: Je tady z Anglie DJ Hybrid, track Soundboy Surrender a je to remix tady z našich Luhů a krajů. Někde z Týpka, on je někde z Dolního Benešova, nebo někde tam.
0: Ano.
1: A je to Lasik, nebo Lasik, já se Lasik. Přiznám, že ani nevím, jak...
0: To byla naše třetí moderátorka.
1: Johanka na to řekla svůj názor. Tak děkujeme a pojďme na to.
0: Jdeme na to.

0: Dáve tady další novinku. Je tady vokalista Javen, potom je tady Bloxburg a producenti Inverts. Track se jmenuje Only One a vychází to na Overview Music.
1: Overview Music? Odkud je Overview Music? Není to náhodou od...
0: Ne, to není. Ne, to jsi myslíš Kasra, Critical, nebo...
1: Jo, tak to jsem se spletl.
0: To je Energy, si říká. A, ah, okay. Energy, myslím.
1: Tak jo.
0: Tak pojďme na to.
2: Fatal Terror. Novinky.

0: máme tady další novinku, je tady americké sestrské duo Crevella. Track se jmenuje Crying on the Dance Floor a je to v remixu od Matrixe a Futurebounda a vychází to na labelu se zajímavým názvem Mixed Kids Records.
1: Aha, neznám.
0: Jak si label pro dětskou hudbu.
1: Tak jdeme na to.
0: Jdeme na
1: to. Jo, poslouchej.

Tak, děkujeme, Johanko, přesně jak říkáš, souhlasím. Máme tady, mimo jiné, už nám tady hraje další novinka, je tady Rova, track se jmenuje Octane a vychází to na labelu UKF, tak pojďme na to.

0: Tak, co tam máme dál?
1: Máme tady další novinku, je tady Ryan Audley a Nuvej a track se jmenuje jak?
2: Pepa.
1: Děkujeme, Johanko, ano, track se jmenuje Pepa, je to tak, opravdu nevymýšlíme si a vychází to na labelu Elephant Trunk, tak pojďme si to poslechnout.
0: Tak, jdeme na to.

break it. Break it. Break it.

0: Někdo nám volá.
1: Někdo nám volá. Hello, hello. Jsme tady. A je tady poslední novinka. Je tady z Anglie Sustenance. Ten vydává Fantasia EP na Shogun Audio a dalo by se říct, že všechny čtyři tracky jsou vlastně jungle. Takže takový nový jungle. Prostě tak. S novým zvukem zní to dobře. A my si hrajeme track s rapperem, vokalistou, co si říká Matt Sam, tak nějaký šílený Sam.
0: Hmm.
1: Vlastně, když tady je šílená tvář, tak možná šílený ten, že jsem, chápeš, jako Matt Face. No a track se jmenuje Dub Special, tak pojďme na to.
0: Jdem na to. Fatal Terror.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Píčo, co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít.

0: Překlopili jsme se do druhé hodiny našeho pořadu a máme tady DJ set a dneska tam máme co?
1: Je to hodně starý set, je to z roku 1991.
0: OK, dobře ty.
1: Ne, DJ no. Se jmenuje 1991.
0: Ano.
1: Takzvaně 1991 a je to z EDC Vegas 2026. A to byla hlavní stage, nebo to nebyla hlavní stage?
0: To je ta druhá největší.
1: Ta druhá největší stage.
0: Já tam nemám, jak se jmenuje, Grounds něco.
1: Jo, Circuit Grounds.
0: Circuit Grounds, jo. Takže druhá největší a je to asi třeba 10 dní staré. Takže docela čerstvá záležitost.
1: My tu hrám jenom samé novinky.
0: Ne, je to tak?
1: Je to tak horko.
0: Je to hodně.
1: Jo, nechci se mi vysvětlovat to spojení.
0: Hodně faja.
1: Dobře. Tak jo, tak uživěte set.
0: Bějte se pěkně a příští týden tady taky někdo bude.
1: To se podíváme do kalendáře, můžu vás zatím zabavit. Řekni něco, broučku. Díváme se do kalendáře, kalendář najíždí a v kalendáři je napsaný...
0: To broučku samozřejmě bylo na mě, Johanku. Mě to úplně vykolejilo. Každopádně příští týden tady bude Drop the Bass a Fantek.
1: Tak jo, tak se mějte.
0: Mějte se, čau.

EDC, thank you so much. Up in 1991, this is my last song.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: chuť fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

pije, potichu dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách.

Trenky na Fresh Radio.

0: aktuální novinky, jsme v obraze.
1: Počúvate Fresh Radio.

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velice

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
2: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije! I have a dream. One day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.